0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: Překrásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It's colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is white and half hair is black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu,
0: then
1: života,
0: don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire,
1: a dokud máte touhy, přání,
0: you can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much. Of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobrém stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like this.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things on the skin, too much cream.
1: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
0: it's not good.
1: Tak to není dobré.
0: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
1: Ten nejlepší makeup je.
0: There is little alcohol.
1: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
0: Maybe very fine quality alcohol.
1: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
0: And that will dry skin.
1: Ale stejně vysušuje pokožku.
0: Then you have to put again cream.
1: A tak znovu musíte si mazat krém.
0: Then again you will dry.
1: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
0: So you become dependent.
1: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
0: I tell you my own experience.
1: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
0: When I came to Europe.
1: Když jsem přijel do Evropy.
0: And people used to give me nice cream.
1: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
0: So put the cream on the skin and on hands.
1: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
0: On my foot.
1: A na chodidla.
0: After 1 month,
1: a po měsíci,
0: I couldn't refuse.
1: Jsem nemohl odmítat.
0: Myself.
1: Sám už jsem nemohl
0: I couldn't
1: odmítat.
0: Sleep without putting cream on my foot sole.
1: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
0: Years and years.
1: Trvalo to roky.
0: I said no, I don't want this.
1: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
0: I don't want.
1: Tak to nechci.
0: So I went to sleep.
1: A tak jsem šel spát.
0: Without cream.
1: Bez krému.
0: You will not imagine.
1: Nedokážete si představit.
0: 3 o'clock morning.
1: Ve 3 hodiny ráno.
0: I had to put a cream to sleep.
1: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
0: Till 3 I couldn't sleep.
1: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
0: And I said no, I will not have cream.
1: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
0: Go bathroom, come back.
1: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
0: Little water on the foot soles.
1: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
0: Again dried.
1: A znovu byla vyschla, vysušena.
0: And they said it's the best cream.
1: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
0: I forgot the name of the company.
1: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
0: So I couldn't give up.
1: A nemohl jsem se ho vzdát.
0: And sometimes so thick I was putting on the foot.
1: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
0: Then once Guruji invited me. Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
1: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
0: So it was so hot in India.
1: A v Indii v té době bylo veliké horko.
0: When it's very hot, then you sweat more.
1: A když je horko, tak se víc potíte.
0: And so I was sweating.
1: A tak jsem se potil.
0: And humidity there.
1: A byla tam vlhkost.
0: I forgot to put the cream.
1: A zapomněl jsem se namazat krémem.
0: And in 10 days I got rid of the cream.
1: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
0: Otherwise, wherever I went here in Europe.
1: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
0: And once somebody gave this Diet Coke is very good.
1: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
0: So where people were putting cream.
1: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
0: A bottle of the Diet Coke.
1: K posteli a spolu s lahví dietní koly.
0: Even now, sometimes they are putting.
1: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
0: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
1: Ale teď díky Mahaprabhuji mu už na něm nejsem závislý.
0: And if, then oil.
1: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
0: Pure oil.
1: Čistým olejem.
0: Sesame oil, olive oil.
1: Může to být sezamový olej, olivový olej.
0: Different kind of oil.
1: Různé druhy olej.
0: Pure oil.
1: Ale aby byl čistý.
0: Cold pressed.
1: Zastudena lisovaný.
0: That is very healthy for the skin and for everything.
1: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
0: So the best thing is.
1: Tak nejlepší je.
0: To save your money.
1: Ušetřit peníze.
0: You should use little real oil.
1: A používat jenom trošku skutečného oleje.
0: Not that orange. Your orange oil.
1: Ne, aby tam byly různé přídavky.
0: Mango oil.
1: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
0: Švečken oil.
1: Olej ze švestek.
0: There is all very something is inside, blended.
1: To už jsou různé takové směsice.
0: Are you home, girls, boys? Good journey.
1: Šťastnou cestu.
0: Less makeup.
1: A méně makeupu.
0: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
1: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
0: Our skin.
1: Regeneruje naši pokožku.
0: It is great support for our gland systems.
1: A je to veliká podpora pro systém našich
0: žláz. Organs.
1: Pro všechny orgány.
0: Blood circulations.
1: Pro krevní oběh.
0: And what is we need the blood circulation.
1: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
0: And with too many creams.
1: A když máte pak příliš mnoho krému.
0: We block, our skin can't breathe properly.
1: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožku.
0: And that's why many rides on the protection. Its skin breathes very easy and very nice.
1: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
0: It is not true.
1: Ale není to pravda.
0: It's blocking.
1: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
0: so,
1: blokují.
0: Clean nicely.
1: Čili hezky se umejte.
0: If it is possible with natural soap.
1: Pokud můžete, tak přijít nějakým přírodním
0: neem soap.
1: Třeba nýmový.
0: And then take little sesame oil.
1: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
0: Olive oil.
1: Nebo olivového.
0: Pure oil.
1: Aby to byl čistý olej.
0: And little bit put it on the skin.
1: A trošku si můžete namazat pokožku.
0: It will make your skin most beautiful again.
1: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásí.
0: And practice.
1: A cvičte.
0: When we practice the asanas.
1: Když cvičíme asány.
0: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
1: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
0: He doesn't use so much cream.
1: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
0: No, he don't use.
1: Nepoužívá žádné.
0: Except on his skins. Except on his skin.
1: Kromě na sebe.
0: But Vivek Puri told you yesterday.
1: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
0: So you see, the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
1: Mahamandaleshwar Vivek Purji nepoužívá žádné krémy.
0: Except.
1: Kromě.
0: Ice cream.
1: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině, kromě zmrzliny.
0: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
1: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
0: So ice cream is okay.
1: Čili zmrzlina je v pořádku.
0: It's sugar.
1: Je v ní cukr.
0: It's sweet.
1: Je sladká.
0: Who don't eat sugar?
1: Kdo nejí cukr?
0: Will get diabetes.
1: Dostane cukrovku.
0: Yes. I gave up sugar in 1978.
1: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
0: And I got diabetes in 1998.
1: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
0: Because I didn't eat sugar.
1: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
0: My cholesterol went high.
1: Cholesterol mi stoupl.
0: Because I gave up eating ghee.
1: Protože jsem přestal jíst ghee.
0: In 1981.
1: V roce 1981.
0: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
1: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
0: There are many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: And many therapeutics.
1: A mnoho terapeutů.
0: I don't compare with the doctors.
1: Já se nesrovnávám s žádnými
0: lékaři. I am not a doctor.
1: Sám nejsem lékař.
0: But I can tell you.
1: Ale můžu vám říct.
0: We should have a natural food.
1: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
0: We need.
1: Potřebujeme.
0: We need, otherwise body will produce itself.
1: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
0: So when you don't eat sugar,
1: jinak si to tělo začne samo vytvářet.
0: Body will produce the sugar.
1: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
0: when
1: si
0: you don't
1: začne
0: eat
1: vyrábět.
0: Oil and butter,
1: když nebudete jíst žádné tuky, oleje,
0: then body will produce the fat in

0: tak tělo se začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
0: Veškerý systém žláz, tím prospívá celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
1: People want to do quickly.
0: A lidé chtějí cvičit rychle.
1: But it has no effect.
0: Ale to nemá ten účinek.
1: That's why slowly.
0: Proto pomalu.
1: But you should have to do in such a way.
0: Ale měli byste cvičit tak.
1: That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
0: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že je to opravdu je účinné, silné.
1: So it depends on the teacher.
0: A to závisí na cvičiteli.
1: And we have in Yoga and Life hundreds of teachers.
0: V jozevním životě máme stovky učitelů.
1: They are very, very good.
0: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
1: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
0: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
1: And if they went to some other kind of practice,
0: kdybyste šli cvičit někam jinam,
1: they were frightened.
0: Tak by vás to vyděsilo.
1: And came back again.
0: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
1: So you are practicing, but do something more.
0: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
1: Less chemical.
0: Méně chemikálií.
1: And less makeups.
0: Méně make-upu.
1: You should make up a little bit, okay, no problem.
0: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
1: Make up your mind.
0: Zase nejde přeložit.
1: That you will practice.
0: Mějte rozhodnou mysl, že budete
1: you will
0: cvičit.
1: Use less chemical things.
0: A používejte méně chemikálií.
1: You will use natural things.
0: Používejte přirozené věci.
1: And instead of making makeup.
0: A místo toho, abyste se malovali.
1: You will practice two asanas more.
0: Můžete přidat dvě asany.
1: That will regenerate our tissues again.
0: A to nám bude regenerovat znovu tkáně.
1: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
0: Proto se říká, že yogi se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
1: They can't become young.
0: Nemůžou omládnout.
1: Maybe one or two.
0: Možná jeden nebo dva.
1: If you can make all people young.
0: Ale kdyby omládli úplně všichni.
1: Then I will believe, no Santi?
0: Pak bych tomu věřil.
1: Otherwise one is doing only to become young and this and that, what is use of this?
0: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
1: Sooner or later we have to say bye bye.
0: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
1: So practice yoga.
0: A tak cvičte jogu.
1: So there are exercises for the face.
0: Jsou i cvičení na obličej. You
1: know? When you do matsyasana.
0: Když například cvičíte matsyasánu,
1: then you don't know how your face muscles are also stretching.
0: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
1: When you are rolling the neck,
0: když
1: the face muscles also.
0: Kroužíte krkem, tak to také
1: when
0: má účinek na
1: obličejové
0: svaly.
1: Forward, the blood circulation is applying.
0: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
1: So there are many, many postures which is good for the body.
0: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
1: So let's make a sankalpa.
0: A tak si dejme sankalpu.
1: That I will practice 1.5 hour asanas.
0: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
1: Whole year this year.
0: Celý rok letos.
1: Whole year.
0: Celý rok.
1: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
0: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
1: That's it. I always give you the short cut.
0: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
1: and pranayams.
0: A pranayam.
1: So always yoga practice should make us happy.
0: Cvičení jógy by nám mělo přinášet štěstí,
1: relaxed,
0: uvolnění
1: and more energetic.
0: A víc energie.
1: Food.
0: Potrava, jídlo.
1: Now I was disappointed.
0: A teď jsem byl zklamaný.
1: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
0: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypij s troškou cukru.
1: Half cup, but brown sugar.
0: Půl lžičky hnědého cukru.
1: And Gyanesh brought organic brown sugar.
0: A Gyanesh Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
1: That is a little expensive.
0: Hnědý takový, který je trošku dražší.
1: And it was in Katori, in cup.
0: A bylo to v misce v Katori.
1: Sugar, brown sugar.
0: Byl tam ten hnědý cukr.
1: And in one plate.
0: A talíře.
1: And it was in the frame of the window.
0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: And the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katori.
1: On half side.
0: Jenom na polovinu té misky.
1: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
0: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
1: And then can Ganesh Puri came.
0: Pak Janeshvari Puri přišel.
1: And he was surprised.
0: A byl překvapen.
1: In Swamiji's room is miracle.
0: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
1: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
0: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
1: And a half is white and half is brown.
0: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
1: So the, it was a brown color on the sugar.
0: Čili ten cukr byl jenom obarven.
1: Moment, listen.
0: Tak poslouchejte dál.
1: So it was from India.
0: Byl to cukr z Indie.
1: So everybody blames the India.
0: Čili teď všichni obvinují Indii.
1: Yes. So then I came to Vienna.
0: A vrátil jsem se do Vieny.
1: I told Mansa Devi brown sugar.
0: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
1: It was in vape.
0: Bylo to ve vapu.
1: Ve brown. They call bio shop.
0: Bylo to z bio obchodu.
1: From Vienna.
0: Z Vídně.
1: They brought the brown sugar.
0: Až odtamtud mi dovezli.
1: I said, let's make experiment.
0: A já jsem řekl, tak uděláme takový experiment.
1: And I put one spoon water on that sugar.
0: A nalil jsem jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
1: It became so quickly white.
0: A ten tak rychle zbělal.
1: My beard took 15-20 years to get white.
0: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
1: So, brown sugar, there must be brown sugar.
0: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
1: But for businessmen, ale doesn't matter.
0: Pro obchodníkům je všechno jedno.
1: So best is the good.
0: Že nejlepší je gul.
1: Good, that is from the cane sugar.
0: To je z třtinového cukru.
1: That's very healthy.
0: A to je pak zdravé.
1: So every day one should have at least 20 gram sugar.
0: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
1: In 24 hours.
0: Za těch 24 hodin.
1: And one tablespoon ghee.
0: A jednu čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes 2 teaspoons sugar is healthy.
0: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometimes it's okay.
0: Někdy je to v pořádku.
1: So please eat.
0: Čili prosím jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní dobrou
1: stravu. Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potravy.
1: And then walk.
0: Pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: Za 4-5 měsíců.
1: you will be different.
0: Za 3 měsíce budete jiní.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s make-upem.
1: Once I heard of music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing that I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water was nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sauces,
0: že zvlášť párky.
1: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cows meat.
0: Maso z krav a z kos.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoliv.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: In our body.
0: Je v našem těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look what a Maya of the God.
0: Jaká je to Boží Maya?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.
0: A to všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved their cows, they loved their goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte,
1: how animals killed.
0: jak to zvíře zabili.
1: How the animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell those big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím přestali.
1: But we can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga.
0: Když věnujete yoze 3 hodiny denně.
1: How many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,080.
1: 1,000? Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day.
0: Ale když budete cvičit každý den.
1: That will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: A abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master.
0: A když dva psi tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
1: Then second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do.
0: Když vy všichni to budete dělat.
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: Tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali santke. For the saints every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Sato bar tehvar and the seven days of the week.
0: Všech těch 7 dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý
1: and
0: den
1: whole week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too tomorrow.
0: Já taky zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Web.
0: Bude to ve Webu.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: And wish all the best and much love to the whole families.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all
0: celé rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: a buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is a very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Po veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sat together.
0: Jsme si sedli společně.
1: Had stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast bread and butter.
0: No, opečený chléb.
1: And I like it almost cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I eat there one week in Czechoslovakia olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: One month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So, eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.

0: vítám i všechny, kteří se dívají na přenos.
1: Good afternoon, welcome again all of you present here and welcome also our dear viewers on the webcast.
0: A téma dnešního odpoledne je pokračovat ve vaření a Swamiji ukončil dopolední přenos otázkou, co jíst, když máme alergii na soju.
1: And we are going to continue our topic of cooking or preparing vegetarian meals. And morning lecture was finished by the question what to do, what to eat when we are allergic to soja.
0: A já bych si to téma dovolila trošičku rozšířit, protože často se setkáváme nejen s alergií na soju, ale i s alergií na lepek a na mléko.
1: I would like to develop this topic a little more because we often are faced not only with the soya allergy, but often we see the gluten allergy on the or the milk allergy.
0: A schéma toho odpoledne bude podobné jako dopoledne, to znamená, že manžel řekne úvod, pak bude nějaká praxe a nakonec otázky.
1: And the lecture will be similar as the morning lecture. First we will hear some theoretical part, then we will have the practical part, the

0: World War in the Czech Republic, and he opened 6 vegetarian restaurants in Prague in that time.
1: Byly to velké restaurace pro 60 až 100 lidí a lidé tam stáli frontu na místo.
0: His restaurants were really big. Each restaurant had about 60 to 100 places, and they were always full, always crowded. There was always waiting list to get to these restaurants.
1: Evidentně většina lidí, kteří tam chodili, byli nevegetariáni.
0: Apparently in that time there were not so many vegetarians, so the people who attended such restaurants, they were not vegetarians.
1: A oni tam zřejmě nechodili proto, že se chtěli stát vegetariány, ale proto, že chtěli mít nádherný gastronomický zážitek.
0: So they probably didn't go there because of vegetarian cooking or because they wanted to be vegetarian, but because they really loved the food.
1: A to je pro nás ta meta, že naše jídlo by mělo chutnat každému.
0: So this is our inspiration. This is now aim that our kind, our way of cooking, our way of meals should be very tasteful, very attractive for everyone.
1: Ten rozdíl mezi námi vegetariány a ten nevegetariánem je v tom, že my takové jídlo jíme denně, a on si dá dvakrát, on třikrát za týden.
0: The difference between us as a vegetarians and non-vegetarians, we always eat the very good meals and they eat it just twice a week, let's say.
1: Protikladem je stav, kdy my úzkostlivě dodržujeme 50 nějakých zásad a děláme si jídlo, které vlastně není chutné a kterým si nepochutnáme.
0: The opposite stage for us is that we strictly keep so many rules, and the result is that we actually eat something which is not so tasteful, which is not so delightful for us.
1: Jednou mě za takového považovali a jeden člověk o mě řekl, že se chci prožrat k nirváně.
0: And I was considered to be like this, and they called me, I would like to eat towards nirvana.
1: Skutečně touto cestou se do nirvány nikdo nedostane.
0: But this is not the way to nirvana.
1: A proto chce i to brát volněji a svobodněji všechny ty zásady při jídle.
0: So we should have a relaxed attitude towards cooking.
1: Často bývá ještě omyl v tom, že někdo říká, já jsem nezávislý na jídle, já už velký jogin, mně je jedno, co jím.
0: And often people say, I am absolutely independent on eating, I don't care whatever I eat.
1: Ale to není projev jako nějaké duchovní vyspělosti.
0: But I don't think it's a sign of spiritual development.
1: Nebo běžný člověk, když nebude mít jedno jídlo ve sledu jídel, tak to nějak zvládne. Když nebude mít druhé jídlo ve sledu, už to bude nervózní, a když třetí jídlo mu bude chybět za den, tak už zastaví práci a bude se zajímat o to, aby si zajistil jídlo.
0: So if we skip one meal, somehow we manage. If we skip two meals, we start to worry a little bit. But if we skip three meals already, then the big problem is there. We will stop anything and will search for something to eat.
1: A mistr, když nebude mít den jídlo, bude si plnit svoje povinnosti.
0: But the master, even he skips the meals for one day, he goes on.
1: Ani minutu mu neodběhne myšlenka k tomu, že by měl zhánět jídlo.
0: His thoughts will never stray towards just finding the food.
1: Ale když jídlo dostane, tak si na něm pochutná, protože má daleko větší schopnosti vnímat chutě.
0: But when he gets the food, he enjoys it really because he can feel he knows the value.
1: Jinými slovy, chuť patří tělu, nepatří duši.
0: Or we can say the taste of the food is supporting on belongs to the body, not to the soul.
1: Když si nepochutnáte na jídle, nestrávíte ani dobře to jídlo.
0: And when you don't like your food or when you don't enjoy your food properly, then even your digestion doesn't work properly.
1: V naší jedné knize říkal Kája Mařík, že to bylo tak dobré, že to šlo přímo do ledvin.
0: In one Czech book, the one character from the book, the called Kája, he says that the food was so delicious it went directly to kidneys.
1: Tak to jsem chtěl říct na úvod, abychom vás nevystrašili a nedali vám plno zásad a vlastně vám neskomplikovali život.
0: So I would like to start with it. We don't want to scare you. We don't want you to give you so many rules. We don't want to make the things complicated.
1: A teď teda k problému té soji a kvalitě potravin.
0: Now about the problem of soya and the quality of

0: nourishment.
1: Když byste měli alergii na soju, teda nemohli jíst tofu, nemohli jíst ty bílkovinné koncentráty, to, to v podstatě ničemu nevadí, vy to k ničemu nepotřebujete.
0: Actually, if you have a soja allergy, you cannot eat the tofu, you cannot eat this protein, these concentrated proteins, actually it doesn't matter, it's not a big problem.
1: Dříve za socialismu si u nás mysleli, že snad obiloviny, zelenina, ovoce neobsahují žádné bílkoviny, že to jedině se musí jako jisto maso a mléčné výrobky, abychom bílkoviny nějaké měli.
0: In last century during the social system here, there was the idea that actually the fruit and the grains, there are no proteins present, so the only source of proteins, the meat was considered the only source of the proteins.
1: Ale jak jsem říkal dopoledne, obilovinách, v luštěninách je tolik bílkovin, že nám to plně dostačuje. Nepotřebujeme žádné další nějaké koncentráty bílkovin.
0: But as I mentioned in the morning lecture, in the grains, in the lentils, there are so many proteins, or all needed proteins are present there. We do not need anything else.
1: Ale?
0: But?
1: Jsme na to zaprvé zvyklí.
0: First we are used to it.
1: Na skladbu, kdy je základ nějaký bílkovinný koncentrát.
0: We are used to eat the protein-based food.
1: Pak se jeví, že zvýšeným příjmem bílkovin řešíme i určité psychické napětí.
0: And also there is some connection when we eat too many protein, when we start to eat so many proteins, somehow we compensate some psychic tensions with it.
1: Čiže když budete žít v ašrámu, tak můžete jíst opravdu jenom kaše, luštěniny, ale když budete v tom běžném životě, v tom zatížení, které je na nás kladené, tak často je to pro člověka dobrý způsob, jak všechno vybalancovat.
0: So if you would live in a calm ashram, you really would be happy about just some grain porridge and fruit and so on, but if you live in a world full of stress, with the demanding world, then it seems the eating the proteins is sort of balancing to this stress.
1: A z těch vědeckých studií je to tak, že když budete mít 100 gramů živočišných bílkovin, budete mít velké problémy, budete mít velké vylučování vápníku, budete mít nárůst osteoporóz.
0: And the scientific studies show if you this 100 grams of needed proteins have from animal sources, then you will have the calcium problems and increased risk of osteoporosis.
1: Ale pak jsou země, že mají taky příjem 100 gramů bílkovin, ale jsou převážně rostlinné a tento problém nemají.
0: But there are countries when they also have the higher intake of proteins, but from the plant origin, and there is no calcium problem.
1: Či není takové riziko, pokud jíte víc rostlinných bílkovin, jako kdybyste jedli více živočišných bílkovin nebo živočišných potravy.
0: So the risk of higher intake of proteins is much less when you eating the herbal or the plant source proteins than eating the animal source protein.
1: Takže závěr. Na nic to nepotřebujete, ale pokud to jíte víc bílkovin, nemůže vám to ublížit, pokud jsou rostlinné.
0: So the I would conclude that it's no problem if you eat more proteins than needed, on condition they are of plant origin.
1: Ty bílkovinné koncentráty pak se dělají ještě z pšenice, z rýžové, z kukuřičné bílkoviny, z hub.
0: Those protein concentrate you can get from the wheat, from the corn, mice, or from the mushrooms.
1: Takže vy můžete hledat tady tyto náhrady v těchto jiných druzích potravin, tedy bílkovin.
0: So all this protein intake you can satisfy from different sources.
1: Pak je důležité u mléčných výrobků, někdo jí hodně síru.
0: And talking about dairy products, some people eat a big amount of cheese.
1: Hodně studií bylo děláno na adventistech sedmého dne.
0: And many, there were studies done focused on the one religious group of Seventh Day Adventists.
1: Celkově oni na tom byli mnohem lepší než ti, kteří se stravovali masitou stravou. Jinak adventisté jsou vegetariáni, hlavně v Americe, v Kanadě.
0: Especially in Canada and America, those groups, they are vegetarians, and compared to the normal population or non-vegetarian population, they showed better results.
1: Ale ti, co jedli hodně mléčných výrobků a sýru, ti na tom byli hůř než ti, co jedli maso.
0: But those eating too much dairy products, especially too much cheese, they actually show the worse result than eating meat.
1: Ty sýry, které dlouho zrají, tak ten cholesterol v nich zoxiduje. To
0: Because
1: nám potom škodí.
0: Especially the old cheese or the hard cheese, the long produced cheese, they are harmful because of the high level of cholesterol.
1: Kdybyste uvažovali, kolik musíte mít těch mléčných produktů, abyste měli dost B12-ky, to je problém B12-ka u veganů.
0: Concerning vegans, there is a problem of vitamin B12, but if you count how much dairy products or how much cheese you would have to eat to support your need of B12,
1: tak vám stačí asi 200 ml mléka mléčných výrobků na den.
0: So you would be okay with 200 milliliters of the milk or similar amount of dairy products.
1: 200 ml mléka, to je třeba jeden jogurt 100 gramový a nebo 10 gramů sýru.
0: So for your image it's just one 100 milliliters of yogurt or curd or one piece of cheese.
1: Takže je to velmi malé množství a vegani mohou mít B12 v tabletách.
0: It's actually quite a low amount or very little, and the vegans can support their need with the pills.
1: V podstatě není jiný známý problém u veganů, pokud by měli vyváženou stravu, než nedostatek B12, který jim hrozí.
0: So even the vegans, when they eat a balanced diet, the only problem, which could be the problem, is the B12 insufficiency.
1: Dneska budeme mluvit o luštěninách a budeme připravovat i na tuku. Řekl bych teda něco k tuku.
0: And today we are going to talk about lentils and we will prepare them also with the fats. So I would like to talk a little bit about fats.
1: U tuku je potřeba rozlišovat, jestli je máme na salát nebo jestli je máme na tepelnou úpravu.
0: The oils or the fats we must distinguish if we are going to use them raw or for the salads and so on, or if we are using them for cooking.
1: Na tepelné úpravy volíme takové tuky, které právě nemají ty esenciální mastné kyseliny, protože ty nejdříve zoxidují.
0: And for the cooking, we must choose such oils which have no volume of essential acids, because those essential acids get spoiled first.
1: Za dobrý se považuje olivový olej a řepkový.
0: For suitable, we consider especially the olive oil.
1: A řepkový má dokonce hodně těch mastných kyselin omega-3, které nám jsou dneska docela vnucovány.
0: And the other oils, which have the high volume of so-called omega particles, which are very much recommended nowadays.
1: Víte, že oni jsou v rybách a oni nám říkají, že musíme jíst ryby, abychom měli tyhle omega-3.
0: Those omega nourishments are present in the fish, and often this is the reason why the fish is recommended, because of the omega content.
1: Ale ten hlavní důvod, abychom měli omega-3, je, aby se nám neucpaly cévy, abychom nedostali infarkt.
0: But the importance of this omega nourishments is that they prevent the cholesterol blockage in the veins.
1: Ale my na infarkty netrpíme.
0: But it's not our problem actually.
1: Takže pro nás je to celku argument bezvýznamný.
0: Because of the cholesterol is not a problem for us, so this argumentation of the need of omega is not so important for us.
1: Nicméně, pokud budete dělat tepelné úpravy, je zajímavý řepkový olej.
0: But for the you should be careful which oils you choose for the cooking.
1: Ale nám se nejvíc osvědčil palmový tuk.
0: But we have good experiences with the palm oil.
1: Také se říká třeba u tepelných úprav, obzvlášť u smažení, že smažení, pečení škodí zdraví.
0: And often you can hear that frying or baking is not so healthy.
1: Ano, je to pravda.
0: Well, it is true.
1: Ale pozor, platí to především o živočišných potravinách, pokud je pečeme, vaříme, smažíme.
0: But it is true especially for the animal products. If you cook or bake animal products, then they become dangerous.
1: Jak jsem vám říkal dopoledne, živočišné potraviny nemají antioxidanty.
0: As I told in the morning lecture, the animal food items or food ingredients, they are no antioxidant present.
1: Proto tam vznikají ty takzvané volné radikály, které se řetězí, vznikají pak i v našem organismu a to nám poškozuje zdraví. Přispívá to hlavně k rakovině.
0: So when processing them, the so-called free radicals appear in them and those are the main cause of the cancer.
1: Pokud však ta potravina má takzvaně vysokou antioxidační aktivitu, tedy má hodně antioxidantů,
0: but if the food ingredient or food item has the so-called high level of antioxidant quality, so it means it has high level of these antioxidant particles,
1: tak potom tam vzniká těchto volných radikálů podstatně méně nebo vůbec.
0: So those free radicals do not appear at all or appear at very marginal level.
1: Je tedy velký rozdíl, jestli někdo dělá maso ve strouhance a nebo zeleninu v hrachu.
0: So it's a big difference if you eat meat combined with some breadcrumbs or the vegetables in the lentil crust.
1: Je to o několik řádů rozdíl.
0: It's a really big difference.
1: A že to je pravda, o tom se snadno mohou ti lidé přesvědčit, ne my, tím, že když sní kus toho masa, tak většinou si potřebují jít lehnout a když sní tu zeleninu udělanou v luštěnině, tak se cítí přirozeně lehce, můžou jít na vycházku, můžou po obědě pracovat.
0: And actually everyone can feel the difference if all the people can feel the difference if they eat this meat, they often feel tired and they often have to go to rest after the eating because of the heaviness, tiredness, but eating the vegetable and combined with the lentils, you feel very light and they can go on with the working, they go walking, they feel lightness.
1: A já bych tady dal zase slovo manželce, aby řekla teda něco o přípravě luštěnin.
0: I would like to ask my wife if she can continue.
1: A o tom, co tady chystá pro vás.
0: What she's preparing there.
2: Já bych chtěla říct, že dřív byly luštěniny nazývány masem chudých.
0: I would like to mention that in previous times the lentils were called the meat of the poor people.
2: Na jídelníčku byly fazole téměř každý den.
0: And the people would eat beans almost every day.
2: Z fazolí se pekly dorty, dělali se nádivky za druhé světové války.
0: Even they prepared some sort of cakes from the beans and they would use them in many ways.
2: Mezi dvěma světovými válkami se jedlo 20 kilo luštěnin na osobu a rok a dneska se v České republice jí pouze 1 kilo.
0: Before the Second World War, the statistics was that one person ate 100 kilograms of lentils per year, and nowadays it's only 20 kilos.
2: A když jsem přemýšlela, proč to tak je?
1: Ale ještě potřeba říct, bylo tenkrát 30 kilo masa za první republiky, dneska je 80 kilo masa.
0: But unfortunately, I have to add that it used to be 30 kilograms of meat, now it's 80 kilograms of meat.
2: A když jsem přemýšlela, proč takový posun?
0: And when I was thinking why such a decrease?
2: Zdá se mi, že mnoho lidí přestalo dobře trávit, nebo si stěžuje, že nejsou schopni trávit luštěniny.
0: Many people complain actually that they are not able to digest the lentils.
2: Takže se pokusíme říct principy, aby se zlepšilo trávení luštěnin.
0: So and the beans and so on. So I would like to give you some practical tips how to support the digestion.
2: Tak není pro každého běžné, že se luštěniny přes noc namáčí.
0: Nowadays even not everyone does that. You don't soak the beans overnight.
2: To znamená hlavně ty, které nejsou loupané, to znamená fazole, hrách, čečka.
0: So especially it is important to soak the such types of beans or lentils which are not peeled. It means like green pea or the beans and so on.
2: A pak je velmi důležité tu vodu, v které ty fazole například byly namočené, slít.
0: And it's very important to pour away or to take away the water in which you were soaking the beans.
1: Víte, ten důvod je, že ty luštěniny, ale je to i u obilovin, obsahují takzvané inhibitory enzymu. To jsou látky, které udržují to zrnko ve spánku.
0: A the reason why to take away this water, do not use this water in which you are soaking the beans, and it concerns also the wheat or the corns, because the seed contains the certain chemical or certain substances which actually blocks its growing, so that it keeps it like sleeping, so that the it doesn't sprout.
1: A tyto inhibitory enzymu inhibují i naše trávicí enzymy a zhorší střebatelnost právě hořčíku, zinku a těchto důležitých minerálních látek.
0: And so these substances which actually prohibit the seed from growing or sprouting, they influence our digestion as well, so that our digestion doesn't work properly with them.
1: A proto je velice důležité tuto vodu po namáčení vylít.
0: But they are soaked out, or they are washed out into the water when you are soaking the beans, so it's important not to use this water, to give it away.
2: A často lidé namítají, dobře, já tu vodu slij, ale vylij i hodnotné látky.
0: And often people say, but all the good things are in this water.
2: A to bylo vysvětleno. Takže to vaříme ve zcela čisté vodě, ty luštěniny.
0: But it's not true. So after soaking, use new clean water for cooking them.
2: A pak je dobré tu první vodu opět slít třeba po takových dvou minutách a tím, že se ta luštěnina krátce povařila, tak se oddělí od toho zrnka ty slupky.
0: And again, after short boiling, again you change the water because you didn't get rid of the peels.
1: Často už jenom po tom namočení, když promnete mechanicky ty luštěniny, tak ta slupka vám z toho spadne a vy ji slijete. Ta slupka.
0: Often it's also good before actual cooking, when you after soaking, give it some little handwork to the beans and you remove much of the peels physically.
1: Ta slupka vám způsobuje nejvíc ty nadýmavé problémy.
0: Because it is the actual peel which causes the gases.
1: A často si myslíme, víme u obilovin, že v té slupce je to nejcennější, že to vlastně je chyba, že se vyhodí, že by to mělo být ta slupka.
0: And often there is a misunderstanding because when talking about the corns or the wheat, actually this peel is very important. There are very important nourishments in the peel, but concerning the beans.
1: Ale je zde zásadní rozdíl mezi obilovinou a luštěninou.
0: This is a big difference. With the beans it is not so.
1: Obilovině jsou všechny tyto látky, ty minerálie, vláknina v tom povrchu, ale u luštěniny jsou v celém zrnku.
0: Because concerning the grains, yes, it is like this. On the surface, there are many important nourishing particles, but with the beans, it is not true. With the beans, they are inside.
2: Takže jsme namočili luštěninu, slili vodu po namočení a vaříme v čisté vodě.
0: So we have soaked the beans, we have removed the water, and now we are cooking them in the clean, fresh water.
2: A dokonce se doporučuje, pokud to trávení je opravdu citlivé, tak tu vodu ještě jednou slít. Po nějakou dobu, než se to trávení upraví.
0: And often when you have really weak digestion, it is recommended to change the water again or change during the cooking, change the water at least once.
2: A to slévání je po dvou minutách, jenom v podstatě, když se to přivede k bodu varu, ta luštěnina, tak se to slije.
0: It means just when they start cooking, you change the water. After 1 minute of cooking, boiling, 1 minute of after boiling, you just change the water.
2: A opět, takže po slití vaříme luštěniny v čisté vodě.
0: So we use new fresh water for cooking the beans.
2: A pak je důležité přidat do toho vaření koření.
0: And then one important thing is to use spices.
2: A když jsem dopoledne mluvila o koření, tak jsem měla na zřetel lidi, kteří konzumují maso 3x denně.
0: when we were talking about spices in the morning lecture, actually I meant the people who are used to eat a lot of meat.
2: A oni v té, nebo podle moje zkušenosti, oni často používají tu svého omáčku.

0: protože to je to, co, na co oni jsou zvyklí.
1: I was directing you the instruction concerning spices were focused more on people who are used to get eat meals, so their taste is a little bit different. That's why I was emphasizing the soya sauce, because for them this taste is very well known.
0: Ale my můžeme to koření používat velice jemné.
1: But for us, we can use very mild spices.
0: Ale velice účinné na naše trávení.
1: We can use it very mild, but very effective.
0: Tak a jaké to je koření?
1: And so what spices would we use now?
0: Takže když budu vařit ty luštěniny, tak tam přidám bobkový list, nové koření.
1: So if I'm cooking the spices now, I would add the bay leaf, the old spice.
0: Přidala bych tam oregano nebo bazalku.
1: I would add basil or oregano.
0: Saturejku.
1: Or other herbs.
0: Tymián.
1: Or thyme.
0: A pokud máte rádi ostřejší, tak se tam může přidat chili, kurkuma.
1: If you like it a little bit hot, we can add chili or turmeric.
0: A už i zmíněné koření, mahá koření otevřené na oleji.
1: Or we can use the, as we mentioned before, the maha spices opened or prepared on oil.
0: A když se vaří luštěniny, tak se solí až ke konci varu.
1: And when boiling the beans, the salt is added at the very end.
0: Protože ty luštěniny by nezměkly, zůstaly by tvrdé, nebo by se výrazně prodloužila doba varu.
1: Because if you would add salt in the beginning, the lentils or the beans would remain hard.
0: Stejně tak, pokud chcete přidat něco kyselého, tak se to přidává rovněž na konec, aby se zbytečně neprodlužovala doba varu.
1: Also, if you would like to add something sour to it, add it at the end of cooking, because otherwise then the cooking period would be longer.
0: A další chybu, která se v české kuchyni dělá, že luštěniny jsou považovány v poslední době za méně hodnotné jídlo.
1: And often, especially in Czech cuisine, the beans or the lentils in general, they are not considered to be good enough to be eaten.
0: Takže se k luštěninám podávalo vejce uvařené natvrdo, anebo párek, nebo klobása, nebo slanina.
1: So they would often add some hard-boiled egg or some sausage or something like this, or the bacon and so on.
0: A žádná zelenina, maximálně kyselá okurka.
1: And they would completely forget about vegetables. What they would offer you is this gherkins, this sour little cucumbers.
2: Luštěniny mají víc bílkovin než maso. Ve 100 gramech mají třeba 22, 24 gramů bílkovin, maso má hovězí třeba 20, vepřové jenom 15.
1: But in fact the beans and the lentils, legumes in general, they have the higher amount of protein than meat.
2: Proto na luštěninu je třeba se dívat jako na kus masa a ne to ještě spolu kombinovat a posilovat.
1: So the legumes we can call actually stronger than the meat, so it's really not good to mix them with the meat.
0: Takže pokud chcete usnadnit někomu trávení luštěnin, tak je dobré luštěniny kombinovat se zeleninou.
1: So if you would like to support the digestion of the beans or the legumes, then it is really good to combine them with the vegetables.
0: A mě vždycky jako překvapí, co mě to dá práce to vymyslet a pak najdu nějaký indický recept a oni tak přirozeně váří.
1: And I often think hard about how to organize the eating, how to create a good recipe, and then I see some Indian recipe and I see, oh, that's it.
0: Takže když si uvaříte tu luštěninu a pak do ní přidáte uvařenou nebo podušenou zeleninu, takže je to velice lehčej stravitelné jídlo a tam je těch luštěnin podstatně méně.
1: So if you combine the legumes, the beans with the vegetables, then it's very good for your digestion.
0: A jako příloha, pokud je syrový zeleninový salát, tak je to opět velice vhodné.
1: And again, as a side dish, you can use the raw vegetable salad.
0: A takže my v podstatě potom máme na tom talíři 1/3 luštěnin uvařených ve vodě, potom

0: která je spojená s dušenou zeleninou a syrová zelenina.
1: So on our plate, there would, one third would be the cooked or boiled legumes, beans and so on, and mixed with the cooked vegetable and vegetables, and then the raw vegetables.
0: Takže ten talíř a to trávení je úplně někde jinde, než když se to připravuje tím klasickým způsobem.
1: Then the process of digesting such food would be quite different than you serve it the classical Czech way.
0: Ale stejně je možné, že i takto připravené luštěniny mohou lidem dělat problémy s trávením.
1: Yet it is still possible some people may have problems with digesting this.
0: A pak řešením jsou luštěninové mouky.
1: Then the solution is the bean flour, make it flour from the legumes.
0: A pokud to znamená, cizrna je zvyk, je běžně se používá fazolová mouka, hrachová mouka.
1: You can find all the kinds of these flours in. You can eat the grain, the pea flour or the bean flour and so on.
0: A můžete začít tím, že si takovou luštěninovou moukou začnete zahušťovat zeleninové polévky.
1: And you can start using that, for example, to add into your soup. If you cooking vegetable soup, you add it into it.
0: A pak bych chtěla upozornit a velmi, velmi, velmi silně upozornit, abyste ty luštěniny v té polévce dobře povařili. 20 minut.
1: And but do not, please do not forget when you add it into your soup, do not forget to boil it through at least 20 minutes boiling.
0: Protože se nám zdá, když pozorujeme, jak se v poslední době vaří, že se velice spěchá.
1: Because when we observe people how they cook nowadays, they rush things very quickly, always.
0: A když někomu řeknu, že je potřeba mouku vařit minimálně 20 minut.
1: And if I tell them that this flour should be cooked at least for 20 minutes.
0: Tak ty paní nebo ty ženy jsou překvapené a říkají, já vařím tak 3 minuty, 5 minut.
1: Then the ladies are often surprised and they say, oh, I give it just 5 minutes, it's okay.
0: Takže ten spěch se velice neblaze promítá na trávení. Já si myslím, že naše trávení to nepřijme, takový spěch.
1: So this haste, this rushing the things is very bad for our digestion. I think this is the main cause why the indigestion takes place.
0: Takže vy na jeden hrnec polévky vezmete jednu lžíci té luštěninové mouky.
1: So for one serving of the soup, you add one teaspoon of this flour.
0: A to znamená, že ta luštěnina je opět velice rozmělněná, je dobře provařená s tou moukou.
1: So it means those beans or legumes, they are very finely grinded, so they cook much better.
0: Takže je to to zase šetrnější pro naše trávení.
1: So again, it's very mild and much more easy to digest.
2: Víte, o české kuchyni se říká, že je dobrá, ale že není zdravá, že se tloustne.
1: The Czech cuisine, when you talk about it, they often say it's very good, but it's very unhealthy and you get fat after.
2: Jeden z důvodů je, že se používá hodně omáček.
1: And one of the reasons that they use a lot of these gravies or sauces or this.
2: Víte, ale je obrovský rozdíl, jestli tu omáčku zahustíte bílou moukou, kterou ještě osmažíte v tuku, a nebo luštěninou.
1: But it's a great difference if you make a gravy and you use the white flour, even the roasted white flour, or the use this legume flour.
2: Ta bílá mouka vám zalepuje střeva, opravdu se tloustne. Ta luštěnina má hodně vlákniny, hrubé vlákniny. Ta vám naopak zlepší průchodnost střev.
1: Because white grain flour, white wheat flour really blocks the digestion. It's like it's blocking the digestion. But the legumes, they contain a high percentage of fiber, and this fiber supports the digestion.
2: Omáčka zahuštěná luštěninou může být nutričně tím nejhodnotnějším pokrmem v celém jídle.
1: So the gravy or the sauce prepared with this legume flour can be the best part of the food.
2: Čili můžeme i si vylepšit významně naši českou kuchyni.
1: So even the classical Czech cuisine, as you, as many of you are used to prepare it, can be done in a better way.
2: A to samé, co jsem říkal, o máčce platí o polívce, která je jinak zahuštěná jížkou, anebo jestli je zahuštěná luštěninou, tak jak uvádí manželka.
1: And again the soups, which usually you would thicken with the white flour, again if you use this legume flour, it's much better.
0: A dalším problémem jsou vajíčka.
1: Another problem are the eggs.
0: A je dobré se jim vyhnout, jak můžeme.
1: It's very good to avoid them as much as possible.
0: Ale často jsme nuceni prezentovat tu kvalitu v těch pokrmech, jako by ty vajíčka tam byly.
1: And but often we are forced, you know, to show, to present that we are able to cook the meals which usually contain the eggs.
0: A zase ta luštěninová mouka nám může velice pomoci.
1: Again, the lentil or the legume flour can help us this way also.
0: A my jsme se zaměřili na hrašku. V Indii se hodně používá cizrna.
1: We are using this hraška mixture. In India, they would use chickpea flour.
0: A měla jsem velkou radost, když třeba připravujeme takovéhle bochánky a dáme do nich celozrnnou mouku, tak ta struktura je taková suchá a drobí se.
1: If we would prepare such cakes and we would use just the whole corn flour, the structure would be very thick and it would be very the structure wouldn't be consistent.
0: Ale ten luštěninový prášek to krásně spojí.
1: But if we add some legume flour or this chickpea flour, it connects very, it improves the structure of the dough.
0: Takže to vypadá, jak kdyby tam byly vejce, a přitom tam vejce nejsou.
1: So it looks like the effect is the same as if using the eggs, but there are no eggs.
0: A mám radost, že v některých provozovnách, kde třeba připravují perníky ve velkém, nebo třeba halušky, nebo knedlíky, tak jim to usnadní práci, že nemusí mít používat vajíčka.
1: And also I'm very happy that I can recommend it to some big caterings when they prepare for example gingerbread or the dumplings or so on, they can actually avoid using the eggs thanks to it.
2: Ono vejce jsou velmi hygienicky velmi rizikovou potravinou.
1: Because the eggs are present very high risk concerning the hygiene.
2: Oni je musí mít v těch provozech zvlášť uskladněné, pak musí mít zvláštní místo, kde je rozbíjí.
1: They must have special place to store eggs and a special place to open them.
2: A všechny tyto problémy jim s hraškou odpadnou.
1: And using this legume flour or chickpea flour or the hraška, they can avoid all such problems with the eggs.
0: A pak se nám osvědčilo používat luštěninovou mouku jako těstíčko na smažení zeleniny.
1: And we also use it this legume flour or this hraška flour we use as a crust for frying the vegetables.
0: Protože když komunikujeme s běžným člověkem a on vůbec neví, proč by měl být vegetariánem.
1: Because when you talk to general public and they actually have no idea what is it to be a vegetarian.
0: Takže mu ani nechutná tofu, nechutná mu cérie, nechutná mu seitan.
1: They usually would not appreciate so much to eat tofu or to eat seitan or this protein concentrate.
0: Ale když mu nabídnu třeba cibulové kroužky nebo
1: but if you offer them, for example, the onion rings,
0: nebo květák,
1: or the fried
0: brokolici,
1: or fried broccoli,
0: jakoukoliv zeleninu,
1: any kind of vegetables,
0: obalenou a osmaženou v dobře vychuceném těstičku z celozrnné mouky, z luštěninové mouky,
1: in this pea flour crust, very with proper spices and so on.
0: Tak oni řeknou, je, to je dobré, co to je?
1: They just appreciate it. They say, oh, it tastes very good. What is it?
0: A já řeknu, to je celer a hrách.
1: I just say, it's the celery and the pea.
0: A on řekne, ale to já nejím.
1: And the green pea. And he goes, well, these things I don't eat.
2: Ještě k cibuli. Takovou zajímavý postřeh. Cibule je přirozeně nasládlá, když ji tepelně upravíte.
1: About the onions, my little note, when you eat when you cook the onion, it becomes slightly sweet.
2: Když vy máte ve slaném jídle přirozeně obsaženou sladkou chuť, nemáte takovou nutkavou potřebu se po tom jídle dorazit něčím sladkým.
1: And if you include this natural sweet flour in your normal salty dish, then this craving for sweet things is a little bit lowered, or it's not so strong. Which usually you have the craving for something sweet, but if you combine such tastes, this craving is limited.
2: Víte, že někdy po takové kombinaci máte pálení žáhy.
1: Sometimes you feel the acidity in your throat.
2: Necítíte se prostě dobře.
1: And you don't feel well.
2: A dřív to bylo tak, že po obědě bylo až tak o 16:15 se podávalo nějaká buchta a k tomu kávička.
1: It used to be the habit was that the sweet dish was served long after lunch, actually about if you had lunch at noon, at 4:00 only you got something sweet.
2: Pokud to uděláte takto, jak se to dělalo dřív, tak vy ten nádherný zážitek, který jste měli z oběda, ještě prodloužíte až do pozdních odpoledních hodin.
1: So if you do it this way, you actually continue the good experience from your lunch, you just like prolong this good experience till the afternoon.
2: A je to pravý opak, jako když máte žaludeční obtíže po obědě.
1: And it goes against what you usually do when you mix it all too soon together, then you have the stomach problems.
2: A k tomu vám může pomoct ta přirozeně sladká chuť, to má i mrkev, když ji teplně upravíte.
1: And so to avoid this mixing, you can use the natural sweetness of certain food items, for example the onion or the carrot.
2: Proto doporučuji, pamatujte na to a vždycky do jídla slaného se snažte zařadit taky, abyste měli přirozeně sladkou chuť.
1: So I would recommend always remember that, and if you're cooking something salty, the salty dish, always remember to add something which is naturally sweet, like the carrot and so on.
0: Tak já jsem si tady ještě připravila. Já jsem tu hrachovou mouku uvařila.
1: So the pea flour is cooked.
0: A podívejte, jak je to husté, jak to krásně drží.
1: Look, the nice consistency, how thick it is.
0: Takže když se takovéhle nahusto uvařená luštěninová mouka potom rozmixuje s jogurtem, tak je to úplně nádherná omáčka na zeleninu, navařenou zeleninu v páře.
1: So you can just simply, if you have such pea flour cooked well done, well cooked, you can just mix it with the curd, with the yogurt, and you have the easy gravy for your vegetables.
0: A taky, když se na to podíváte, a často máme problém, když děláme třeba zapečené těstoviny nebo zapečené brambory.
1: Look at it, often we face a problem when we prepare the baked potatoes or baked pasta.
0: Tak tady touto silou nám to krásně spojí, aniž bychom museli použít vajíčka nebo sýr.
1: We can use this mixture instead of using cheese or eggs, as usual they are used.
0: Takže se to povaří a potom se to proleje nebo promíchá s tou těstovinou nebo s těmi brambory.
1: So you prepare such a dough by cooking the pea flour or any legume flour, and then you mix it with the pasta and let it bake.
0: Samozřejmě vždycky je dobré to koření.
1: Of course, never forget spices.
0: A můžu to zopakovat, že kmín, koriandr, hořčišné semínko krátce otevřeme na oleji, tak aby se to nespálilo.
1: So the cumin, the coriander and the mustard seed just slightly on the oil, do not burn it.
0: Pokud máte rádi něco pikantního, tak chili a kurkumu, ale ty se nepřipravují na olej, ty se přimíchají až do hotového.
1: If you like it more hot, you can use chili or turmeric, but do not put the powder chili and powder turmeric. Do not put to the oil. Put them directly to the eating.
0: A nebo velice šetrně, aby se to nespálilo.
1: Or very very gently, so really you do not burn the powders.
0: A pak velice dobré jsou petržel,
1: Of course, very good is the green seasonings like the parsley and so on, parsley leaves and so on.
2: Víte, mistři kuchaři, od nich, když dostanete jídlo, tak jste nadšení, jak je to dobré, a přemýšlíte, jak oni to udělali.
1: You know how you recognize the master chef? When you get the food prepared by the master chef, you are excited about the taste and you are thinking, how could they cook something so good?
2: 90% jejich umění ale právě v tom, že oni pracují s kořením na tuku.
1: But 90% of their mastery is that they know how to use spices and how to use the spices combined with the oils.
2: Oni by glutasol nikdy nepoužili, protože to mění chuť. Je to zvláštní nepřirozená chuť.
1: They would never use some chemical artificial seasonings because the taste is then not natural.
2: A sojová omáčka se používá na určitá jídla, a ne do každého jídla.
1: So for example, already mentioned the soy sauce, you do not use it for every meal. You use it to some special meals when it's appropriate.
2: Také se používá tak, že když vy máte více členů rodiny a ne každému vyhovuje méně slané jídlo, tak kdo chce dosolit, nesolí solí, ale tou omáčkou.
1: Also, when you cook for your family and everyone has a different taste for salt, so those who feel it's not salty enough, they can use the soya sauce to make their dish more salty.
2: Důvodem je to, že solí v podstatě nedosolíte. Vy cítíte v ústech slané i neslané a je to, jenom vás to rozčílí.
1: Because the salt itself has not so good quality, because you still feel the salty and not salty taste in your mouth altogether, and it's not so satisfying.
2: Když to ta omáčka prochutí rovnoměrně ten pokrm.
1: But the soya sauce distributes its flour in all the meal.
2: Takže sojová omáčka je dobrá, ale ne do každého jídla.
1: So the soya sauce is good, but not good for all the meals.
0: Takže to by bylo krátce, nebo tak zhruba vše o luštěninách, takže teď je prostor na otázky, abychom naplnili čas.
1: So this would be the basic facts about the legumes, lentils, beans and so on. So if you have any questions.
3: Thank you.
1: Děkujeme.
3: Stand up, please, who has question. Translate, please, the question.
1: And, the question was, if you mentioned hraška, sometimes can you tell us more details about it? And
3: what is hraška?
1: What is hraška and how is it used and how to use it and so on?
3: Hraška is the Český.
1: It's the Czech name of this product.
3: Okay, and the second thing that I would request you, if you use the name European Kitchen instead of the Czech, you can say Czech as well European Kitchen.
1: A další doporučení, pokud mluvíte o druhé kuchyně, nemluvte jenom o české kuchyně, ale i o evropské kuchyni.
3: Because Austrian will say we are not a Czech.
1: Protože Rakušané by se řekla, ale my nejsme Češi.
3: Or Croatian.
1: Nebo Chorvati.
3: So I know there are certain things which is typical Czech.
1: Vím, že jsou určité věci, které jsou typicky české.
3: But the touch is the European.
1: Ale ta evropská kuchyně to zahrnuje.
3: So it will make more easy for the ladies. Most the ladies are cooking for them. It will be more easy. Thank you.
1: Takže to pak usnadní to porozumění všem těm dámám, které vaří.
3: And one question more to it.
1: A ještě jedna otázka k tomu.
3: You spoke about beans to suck in the water.
1: Mluvili jste o těch fazolích, že se namáčejí ve vodě.
3: And then peel it.
1: A pak loupají.
3: And use it. It was very good example.
1: To byl velice dobrý příklad.
3: But the green mung soya.
1: Ale zelené mungos.
3: They are different. Their skin or their peels are not necessary. It has more vitamins and proteins inside.
1: To je výjimka, takzvané mungo je výjimka, naopak tam ta slupka u zeleného munga, u zelených fazolek mungo je důležitá, ta obsahuje hodně vitaminů. Takže kromě zeleného munga všechny ostatní luštěny by měly být loupány. Děkuji.
2: My jsme Děkuju s vámi, Čimu. My vycházíme z toho předpokladu, jak jsem uváděl s tím panem Voňkou.

0: Když je to dobré, tak by to mělo chutnat každému, nezávisle na národnosti nebo na kuchyni. A když to dobré není, tak to nebude chutnat ani tomu v tom daném národě.
1: As I mentioned this example with this Mr. Bonka and his vegetarian restaurants, our attitude when the food, the meal is good and tasty, it will be tasty for everyone, doesn't matter from which country, but if the food is not good, then it's not good to anyone, no matter from which country.
0: A ta inspirace, jak říká manželka, je vlastně z celosvětové kuchyně.
1: And we, of course, we get the inspiration from all over the world, from the different types of cuisine.
0: My se snažíme jakoby upgradeovat tu českou kuchyni, protože tady žijeme a tady ti lidé očekávají, že jim nabídneme něco, co pro ně bude senzoricky atraktivní.
1: So, but we work mostly in the Czech Republic, so we are more focused on the Czech cuisine. Upgrading the Czech cuisine.
0: A tímhle způsobem můžete upgradeovat vaše národní kuchyně.
1: But the same way, same attitude you can use to upgrade your own cuisine.
0: Tak berte to jako obecný postup, jako způsob, jako přístup.
1: So take it as that we are showing you the attitude, the way, the directions, how to use it, how to do.
0: A zkvalitněte, upgradeujte vaše národní kuchyně.
1: So apply it to make better your own national cuisine.
2: Hraška.
1: Mungdálu, jestli loupat nebo neloupat.
0: To mungo, to určitě je pravda. Mungo se nemusí loupat.
1: Yes, I totally agree. You don't have to peel the mung.
2: Okay. Then, they have definitely more questions.
1: Určitě je tady víc otázek.
2: I'm not a cook, so.
1: Já nejsem kuchař. Tak.
2: But I heard that especially the soya bean.
1: Ale slyšel jsem, že obzvlášť sojové boby.
2: You should our food utilize all which is grown within the range of 40 kilometers.
1: Obecně se říká, že by člověk měl používat to, co roste v okruhu kolem do 40 kilometrů.
2: And before noon you gave in your session in your lecture.
1: A dopoledne.
2: To report from Japan.
1: Jste mluvil o tom, že se něco dováží z Japonska. A já myslím, že to je asi 40 tisíc kilometrů. Tak tohle bych rád měl si objasnil.
0: Kdyby v České republice někdo vyráběl v té kvalitě svou omáčku, kupovali bychom naši.
1: There is the question of quality. If we would get such a good quality soya sauce in the Czech Republic, we would prefer this, of course.
0: Ale tento náročný proces fermentace, to trvá půl roku, rok, to v Česku se nikomu nechce s tím dělat. Oni to vemou pomocí kyseliny solné. A to nám tam zůstává. To není zdravé, to je chemie.
1: But this traditional Japanese way to prepare the soy sauce takes about half a year. It's a so-called slow fermentation, and nobody in Czech Republic is interested to do it such a long time. So they use the chemical enhancers to make a quick soy sauce, and this we don't like.
0: Platí to i o ostatních firmách v Evropě. Bohužel, jenom ti Japonci to dělají takhle poctivě.
1: Unfortunately, it applies all the European companies. They all like to rush it very much. Only the Japanese, they do it the original way, the slow way.
3: A já bych tomu chtěla
2: tak. So would be good for our Czech and European economy if we do it here.
1: A tak by bylo dobré pro Českou.
2: Why don't you begin?
1: Dělat to tady, takhle. Proč s tím nezačnete?
2: Take time 1 year, not half year.
1: Dělejte to rok, ne půl roku.
2: Like they say, the Pilsen beer is very good.
1: Tak jak se říká, že plzeňské pivo je velice dobré.
2: So can be the also Czech soya beans can be very good.
1: Tak možná i ta česká sojovka by byla velice dobrá.
2: That will upgrade us very. Thank you.
1: To by nám pomohlo.
2: So please, any question from your side?
1: Pokud má. Tak co je to ta hraška?
2: What?
1: Tak what is hraška?
2: Hraška, can you show us the hraška?
1: Můžete nám ji ukázat?
0: Takhle je balená.
2: Okay.
1: This is the pack, this is the product.
0: Hraška je většina hrách.
1: It's mostly contents of the ground pea.
0: Trošku bezlepkových obilovin.
1: Some gluten-free grains.
0: A ty jsou tam proto, že ono to pak naskočí, to se chová ten hrách jako vejce.
1: Because the green pea or the, this finely ground pea is sort of replacing the eggs.
0: Proto je to velmi důležité, to by sám hrách neudělal.
1: And it, so it's important to mix it with this gluten-free grains.
0: A je na tom zajímavé to, že běžně ty výrobci tohle všechno řeší pomocí nějaké chemie. A my jsme ty vlastnosti získali pomocí obyčejných potravin.
1: And usually when the standard procedure in cooking, when they want to achieve the same quality, they use some chemical stuff, chemical enhancers. But we, our product is 100% natural.
0: Je tam kvalitní koření, je tam právě ta sojová japonská omáčka.
1: And we use the high quality spices, also it includes the Japanese soya sauce.
0: Je tam sůl, která má 40% draslíku místo sodíku.
1: And we use a special kind of salt which has low level of sodium inside.
0: Taková sůl pak lidem neškodí, což je dneska důležité. Sůl je nebo sodík je velkou škodlivým.
1: And the natrium which is contained generally in the salt is quite dangerous and it shows in present times that it is quite dangerous.
0: Důležité je říct, že sodík v nadbytku, my sodík potřebujeme, to on není špatný, ale moc se ho konzumuje.
1: But the Na, the natrium, it's needed, of course, but if you take too much, then it's harmful.
0: A všechny ty úpravy, jak popisovala manželka, jdou dělat z hrašky.
1: And all those which we were talking about, this chickpea flour and so on, you can use the hraška for it.
0: Hrašku nepoužívají jenom pravověrní, zdravovýživáři, ale běžní lidé, kteří se stravují konvenčně.
1: And actually we get very good feedback not only from the vegetarians and the people who care about their healthy way of life, but also from general, from many cooks, many chefs, we get a very good feedback on hraška.
0: A oni se učí chápat, že ten hrách je něco nesmírně zajímavého, že to je chutné a zdravé.
1: And they are learning that it's actually very interesting and very healthy.
2: Thank you. Can I see your hráška?
1: Můžete se podívat na hrášku?
2: Thank you. Oh. Počkej. So it has a long time duration.
1: Takže má to dlouhou trvanlivost.
2: Nearly 1 year you can keep it.
1: Skoro rok to můžete skladovat.
2: That's very good.
1: A to je velice dobré.
2: And it's very interesting because in Sanskrit, in Hindi, hara means green.
1: A je to velice zajímavé, protože v sanskritu Hindi hara znamená zelený.
2: So the green beans.
1: Takže zelené fazole.
2: Hara green. It's very, very nice. Thank you. And where they are available.
1: A kde je
2: kdo stání? Because we are an international group.
1: My jsme tady mezinárodní skupina.
2: From whole Europe and different part of the world.
1: Z celé Evropy a různých částí světa.
2: And do you think we can buy, let's say, 10 kilos or something? Everyone, each one can buy here somewhere?
1: Může si někdo koupit, kdyby chtěl i větší množství, třeba 10 kilo a tak?
2: Or how to get this?
1: Nebo jak se k ní dostat?
2: Hráška.
1: Jak se dostat k hrašce?
2: Děkuji. So this is a very good one. Thank you.
0: Děkuji.
2: So where to get?
1: Tak jak, kde ji koupit?
0: V České republice je jednoduché. V každé lékárně koupíte hrašku.
1: In Czech Republic it's very easy. In every pharmacy shop actually you can buy hraška.
0: Hraška je bezlepkový produkt a proto ji vedou i lékárny.
1: It's gluten-free product, so you can get it in special shops like pharmacies.
0: Většina zdravých výživ vede hrašku.
1: Most the shops which are the healthy food shops, you can get it there.
0: A do zahraničí by to muselo být po domluvě. My v současné době akorát dokážeme dodávat, no dodáváme na Slovensko.
1: And in present situation we supply only the Slovak Republic, or the other countries we would have to find some way.
0: Umíme dodat hrašku do Německa.
1: We can supply to Germany, we are able to supply also to Germany.
0: Objednají si přes internet a v Německu jim je zasláno.
1: There the internet shop is working for hraška in Germany.
0: A takhle by to mohlo být kdekoliv.
1: It could be organized in any country. We can talk about it.
2: Thank you. Is any other name in other countries?
1: Does it, má to nějaké jiné jméno v jiných zemích?
2: Hráška?
0: Uvažujeme o jiném názvu, protože pro jiné země to není srozumitelné.
1: We are thinking about some international name because this is the name understood for Czech people, understandable for Czech people. And we are now thinking about giving it some international name.

0: 600 people per head, 3 kilos or 5 kilos, how much it is?
1: Když 600 lidí každý by si koupil 3 až 5 kilo, kolik to bude kilo?
0: So, just to know who would like to buy.
1: Tak jenom abychom věděli, kdo by si to chtěl koupit.
0: So, about let's say 1000 kilos you can bring, we will consume it.
1: Tak řekněme 1000 kilo, kdybyste přivezl, tak to spotřebujeme.
0: Thank you very much and the rest will be next lectures.
1: Takže děkujeme a zbytek bude v dalších přednáškách.
0: And those who would like to hear and play at home this video.
1: A vy, kdo byste si chtěli to znovu poslechnout a přehrát si tohle video doma?
0: You can get it from the our video Yoga and Daily Life video, I don't know, studio or whatever it is.
1: Můžete se skontaktovat s naším videostudiem.
0: And I think there's a very interesting thing, especially a person who in family doesn't agree to eat vegetarian only.
1: A je to zvlášť zajímavé třeba v rodinách, pokud máte nějakého člena rodiny, který nejí jenom vegetariánsky, který nesouhlasí s tím vegetariánstvím.
0: Mr. Squirrel gave very scientific examples.
1: Pan Škvařil vám dal velice vědecké příklady.
0: And I think that will help many people.
1: A myslím, že mnoha lidem by tohle pomohlo.
0: So thank you.
1: Takže děkuji.
0: And wish you very good appetite.
1: Přeji vám dobrou chuť.
0: And also his dear wife Eliška.
1: A taky jeho drahá žena Eliška.
0: Okay. So your flowers, thanks of token of thanks will come evening to you.
1: A večer dostanete poděkování květinu.
0: Thank you very much. That was very very nice. Thank you.
1: Děkuji. Bylo to velice pěkné.
0: Ah, this girl you can give them.
1: Můžete jim to dát.
0: Pojď. One, okay? Oh, that is something.
2: Thank you.
0: Děkuji. Thank you very much. And I think there's a lot of things to be explained to us.
1: A je toho ještě by bylo potřeba hodně vysvětlování.
0: And one point was very good. Why vegetarians are gaining kilos.
1: A jeden bod byl velice zajímavý, proč vegetariáni tloustnou.
0: The meat eater anyhow they gain a lot.
1: Ty, kdo jedí maso, ty tloustnou tak jako tak.
0: So yes, we consume lot of dairy products.
1: Jíme hodně mléčných produktů.
0: After Mr. Squirrel's telling that we can use only 200 gram milk.
1: A jak pan Škvařil doporučil, že nám na den stačí 200 ml mléka.
0: Oh God, I wish I would not have come here.
1: A teď si přeju, abych to býval neslyšel.
0: I am the milk drinker.
1: Protože já jsem, já rád piju mléko.
0: So we have to overthink this, okay?
1: Takže o tomhle musíme zapřemýšlet.
0: And now, I think tomorrow, again, we will give him the opportunity, ask him kindly if he can give us one lecture about 5 different diseases, which kind of food one should use.
1: A tak myslím, že na zítra bychom mohli poprosit pana Škvařila, nebo manžela Škvařila, jestli by mohli zase nám dát přednášku na 5 různých nemocí a jaká jídla používat.
0: So you can choose 5 diseases.
1: Takže vy si vyberte 5 příkladů nemocí.
0: Let's say blood pressure.
1: Například krevní tlak.
0: Or skin disease.
1: Nebo kožní choroby.
0: Or gastric problems.
1: Nebo problémy s trávením,
0: eyes are getting weaker and weaker.
1: Nebo při oslabení zraku.
0: You see the young kids now they have the reading glasses.
1: Už vidíte, že teď už malé děti nosí brýle.
0: And you are not old, but you are young also, but not so young also, and you don't use the glasses.
1: A vy jste mladý, ale ještě už ne tak mladý jako ty děti a stále brýle nemáte.
0: And your whole family is very healthy.
1: A celá vaše rodina je velice zdravá.
0: So definitely there is something. So you can give some advice for the special health purpose to cook certain food.
1: Takže určitě v tom něco bude, tak jestli byste mohl dát rady k určitým zdravotním problémům, zdravotním situacím z hlediska výživy, z hlediska
0: jídla. So looking forward tomorrow, okay?
1: Takže se na to těšíme.
0: And also our dear guest who is with us are the friends through the webcast.
1: A taky naši drazí přátelé, kteří se dívají přes webcast.
0: They can also write if they have any questions or opinions.

0: pokud mají své určité názory nebo otázky, mohou je napsat.
1: We will give it to Mr. Squirrel.
0: Předáme je panu Škvařilovi.
1: And answer will be given.
0: A dostane se vám odpovědi.
1: Thank you, welcome you all.
0: Děkuji a všechny vás tu vítám.
1: And the next webcast will be about let's say 1.5 hours.
0: A další přenos bude, řekněme, za hodinu a půl.
1: Till that, wish you good appetite.
0: Do té doby vám přeji dobrou chuť.
1: God bless you all.
0: Bůh vám všem žehne.
1: And thank you once more, Jariska.
0: Ještě jednou vám děkuji.
1: And what is his name?
0: Jak se jmenujete vy?
2: Jaroslav.
1: Jaroslav. I know him 25 years and don't know the name.
0: 25 let se známe a pořád neznám jeho jméno.
1: Thank you, Hari Om.

0: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť. Všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many there are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A i existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách. A je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With the drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that they are all have inside in stomach that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma jogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: Podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they let their language, but finally, they also said the yoga, and we also the yoga.
1: A tak učí různé jogové cviky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně, jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams. We should be in harmony together with it will be very nice and we have to bring this that we bring up again the Sat Yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii a tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya Yogu.
0: And someone who they learn yogas and who knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there are some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: Dvouleté, tříleté.
0: 5 years.
1: Pětileté.
0: 10 years.
1: Desetileté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpurijis.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas. Dvapar yogas, Treta yugas, Kali yugas.
1: Treta yugi, Kali yugi.
0: It's all is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple
1: a ta
0: tree.
1: Parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která tree. Je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the colors and big, how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: In your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone,
1: a když někomu řekneme,
0: now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And other comes and I must teach you something and I should give you Guru mantras more because your Guru is not anymore and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a A když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice,
1: bychom měli cvičit,
0: and we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course, your disciples, and they should be not that. Okay, I will go there. That is a better one. Other can dance very better. Other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takoví, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. The one have to dance with this. It's a good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti.
0: Also have the grand that grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: A v tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately.
1: Bohužel.
0: In last centuries.
1: V posledních staletích.
0: Slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostatečně.
0: And that's why there is a dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho, trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: That they say, oh God, this person is eating too much.
1: A říká se, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this, coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy,
1: a když jsme šťastní,
0: we said, we have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course doctors and professors and this they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
0: So doctors, surgeons.
1: Takže lékaři, chirurgové.
0: They are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our Holy Guruji said.
1: Náš Holy Guruji řekl.
0: The doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: A protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like a the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there's an attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes. This way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě možnosti.
0: Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are life.
1: Vlastně oživne, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from myself.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Garam Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctor, they will take immediately bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my side, live, our soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it has died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes,
1: a po pár minutách,
0: he's again in the body.
1: Je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There's one also one doctor.
1: A také jeden lékař.
0: And he's in New Zealand, Amerika.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there is one man, and he was in many, many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked many, someone who was died and again came in body in body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He have now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom
0: and further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
1: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki ashram.
1: Tak tady v ashramu ve
0: Strilce. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.

0: and little light. So the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it. I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him on the our boundary.
1: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a šramu.
0: Our fence.
1: Na plot.
0: So we put it there.
1: A tak jsme ho tam dali.
0: Others said, this died. This.
1: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
0: Well, we went walking.
1: A pak jsme teda se procházeli.
0: And then we were sitting there.
1: A seděli jsme tam.
0: It was summer time.
1: Bylo to v létě.
0: Or winter? Summer. And then I said, may some like cat or somebody will come and eat the.
1: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba.
0: Or is he died?
1: A sežere ho, anebo už zemřel.
0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flight.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: The birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many, many times it is said like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak se.
0: But attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva. This soul, because there's nothing, and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life, and I said, Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good. Nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
0: So there are many, many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga.
1: A proto je
0: name yoga.
1: A podobně jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques. That's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
0: Bhakti yoga, jnani yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said one in all and all in one.
1: Holy Guruji říkal jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Everyone of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady
0: you have
1: jste.
0: Also your some kind of feeling techniques and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the because the pranayam.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A to jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many. It's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And these many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayam.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing, they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone.
1: Ale je někdo.
0: They are really have this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bees.
1: Tak brahmari je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nektar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energii.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound and that takes the sound milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I taught someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called brahmari.
1: Takže říká se tomu brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
1: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
0: Now this have a sound.
1: A tam ten zvuk.
0: And for the brahmari,
1: ten zvuk,
0: pranayam.
1: K pranámě brahmari.
0: There are five sounds.
1: Tak těch zvuků je pět.
0: And these five sounds they are for certain healing.
1: Tak těch pět zvuků
0: in the body.
1: Na léčení určitých částí těla.
0: Or awakening of some chakras.
1: A nebo probuzení některých čaker.
0: It's a good thing, not negative.
1: A je to dobré, není to nic negativního.
0: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
1: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
0: But very slowly.
1: Ale pomalu.
0: Step by step.
1: Je potřeba jít krůček po krůčku.
0: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
1: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
0: And so here, then there are two sound.
1: A jsou dva zvuky.
0: One is that you put it on very little, not very in the ear.
1: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
0: So we feel on your eye, in our ears.
1: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
0: So there are two sound.
1: Takže jsou dva zvuky.
0: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
1: Tak jeden je takový jemný.
0: But still you are hearing sound from outside also.
1: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
0: Second is that goes little more inside.
1: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
0: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
1: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
0: And so there are many men. The men have very big needles. Nails very big and very nice, red or yellow orange.
1: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvě.
0: So the men have so long nails in color.
1: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
0: Not good.
1: Tak to není dobré.
0: Ladies are very good.
1: Ženy ty jsou.
0: So they have nice cut it and
1: nehty. Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
0: So you should tell the ladies to your husband.
1: Takže měli byste dát
0: říct. Don't put so much nails, otherwise you can harms little bit your sound in the ear.
1: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
0: So we go in.
1: Čili jdeme dovnitř.
0: But not putting in, just we go little in and then out like this.
1: Čili
0: then it's completely closed.
1: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
0: uzavřeli. And we can also hold it like this.
1: Takže můžeme si je takhle ohnout.
0: Sound.

0: like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: Jazyk je uvolněný.

0: Yes.
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times, five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát. Tu
0: like dnech. This slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází.
0: And that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: but before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside. No.
1: Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20.
0: And when long then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can. Yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayam.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this

0: friends, and thank you.
1: Harijom, drazí přátelé.
0: And thank you very much for this opportunity, Avatar Puriji. And we have the very, very great news that was planned already for not only 4 years, but already for decades.
1: A tak děkuji za tuto příležitost a máme skvělou zprávu, která přicházela ne roky, ale desetiletí.
0: That in Hungary, in our city, next to Budapest, it is called Erd.
1: A že v Maďarsku, ve městě vedle Budapešti, které se jmenuje Erd.
0: We bought one ashram for yoga in daily life as a community.
1: Jsme koupili pro nový ashram pro komunitu jogy v denním životě.
0: It was really a dream that came true.
1: Byl to opravdu sen, který se naplnil.
0: And somehow it was quite magical how it happened.
1: A bylo to svým způsobem magické, jak se to stalo.
0: And it is a plot, it is a yard with 1500 square meters.
1: Je to pozemek o rozměrech 1500 čtverečních metrů.
0: With one small house with 60 square meters.
1: A malý domek 60 metrů čtverečních.
0: And of course we already bought it and paid with the help of the Bhaktas from local Bhaktas from Erd and from all over Hungary.
1: A už jsme to koupili a zaplatili díky pomoci jednak Bhaktů místních z Erdu a také Bhaktů z celého Maďarska.
0: So in this way we are very thankful, and let me express on behalf of the Erd Society and Hungarian Yoga in Daily Life for all donators and all who were supporting this project.
1: A tak jsme velice, velice vděční a dovolte mi poděkovat všem, ať už to je yoga v denním životě v Erdu nebo celé yoga v denním životě v Maďarsku, a všem, kteří na to přispěli a darovali.
0: And it is an international donation campaign already, because some friends from abroad, from Slovenia, from Austria, from Serbia, even from Australia, they donated some amount for this project.
1: A už je to i mezinárodní projekt, protože na to přispěli i přispěl někdo ze Slovinska, z Rakouska, dokonce z Austrálie někdo přispěl na tento projekt.
0: And you know that buying an ashram, it is one thing.
1: A víte, že koupit ten ashram, to je jedna věc.
0: But the other hand, to start it, that is another thing.
1: Ale začít ho provozovat je druhá, něco jiného.
0: So now we have some construction works to make it able to run as an ashram.
1: A tak nyní nás čeká nějaké stavební úpravy, aby to vůbec mohlo fungovat jako ashram.
0: And more or less we squeezed all the Hungarian Bhaktas and everybody for donations for buying the place.
1: A už jsme vyždímali všechny ty rakouské bhakty na to, aby se to vůbec dalo koupit.
0: And we would like to ask for your support now.
1: A nyní bychom chtěli požádat o vaši podporu.
0: For finishing the construction works and to start the existing ashram or running the ashram.
1: Abychom dokončili ty stavební práce a mohlo to začít fungovat jako ashram.
0: And yesterday we were talking with Vasudevji from Czech Republic.
1: Včera jsme mluvili s Vasudevjím z České republiky.
0: And he had a brilliant idea that just came into existence.
1: Měl skvělý nápad, který se prostě uskutečnil.
0: And his idea was that what if we don't just ask for donation, but we would like to give you something.
1: A jeho nápadem bylo nejenom, aby jsme si říkali o nějaké dary, ale něco jakoby na výměnu za to poskytli.
0: And his idea
2: is putting expectations in their head.
0: Sorry.
2: This is putting expectations. Yeah. We are removing expectations. I'm
0: psychologist, so you know how to influence people.
1: Avatar to říká, že vy jim dáváte do hlavy očekávání a my se snažíme zbavit se očekávání. Tak to říká, já jsem psycholog, tak já pracuju takhle.
0: but you know the real trick is that you donate and then you will see.
1: A ten trik je ale, že něco darujete a pak uvidíte.
0: But of course not in this way.
1: Ale ne takhle.
0: And Vasudev had some special blessed Rudraksh beads.
1: A Vasudeva měl nějaký speciálně požehnané rudrakši.
0: They are really special because they were in the heart of Om Ashram in Andvadash Jyotirlinga.
1: A opravdu zvláštní, že byli v srdci Om Ashramu na tom Shivalingamu.
0: We have even the photos that they are there.
1: Máme fotku, jak tam byli.
0: And you can experience that they were there because they have the ash on the surface on the Rudraksh.
1: Můžete to vidět, zažít, protože jsou posypány tím popelem.
0: Don't know how to show to the
1: camera. Nevím, jak to ukázat na kameru.
0: So they are a little bit. Okay. Now alcoholism is not good in this case.
1: Není dobré být alkoholik.
0: Okay. Okay, so these are the Rudraksh beads. They are specially blessed in Om Ashram.
1: Takže to jsou ty rudrakšové kuličky, které jsou speciálně požehnané v Om Ashramu.
0: And we have also a few complete malas.
1: Máme také několik úplných mal.
0: A few of them.
1: Pár jich.
0: And they were also on Dvada Jyotirlinga surrounded the linga itself.
1: A oni ty mály také byly na tom Jyotirlingamu.
0: How to show it to camera. And they are also covered with the holy ash.
1: Také jsou pokrytí tím svatým popelem.
0: And blessed, and even I guess if somebody would like to have mantra and mala, they can get this and they can bring it for mantra diksha.
1: A myslím, že i kdyby někdo chtěl mantru a málu, tak si ji může přinést potom na mantra dikšu.
0: So, of course, however you wish, you can donate.
1: A tak samozřejmě můžete darovat, cokoliv si přejete.
0: We were thinking about the price, let's say the recommended, not recommended price, but how to say the minimum donation. Thank you very much. This is the official expression.
1: Oficiálně minimální darovaná částka.
0: And for the malas, it is 20. It is 50 euros.
1: Za ty mály by to bylo 50 euro.
0: And for the big beads of Rudraksh, it is 20 euros each.
1: A za ty kuličky by to bylo 20 euro za každou.
0: So if you have the will and wish, we are welcome. We are very thankful and grateful for this.
1: A pokud tady máte to přání a tu vůli, tak bychom byli za to velice vděční.
0: And one friend just made a special for these days a special surface online.
1: A jeden z našich přátel udělal pro tento účel speciální online stránku.
0: And if you don't have cash, then you can use this one with QR code and with your mobile telephone, mobile
1: pokud
0: phone.
1: Nemáte hotovost, tak můžete pomocí toho QR kódu zaplatit přes mobil.
0: So if you just come to me or we will put it in somewhere under yard, maybe in Ganesha shop.
1: Tak my buď to přijďte za mnou, nebo to tam umístíme v Ganesha shopu na prvním nádvoří.
0: If Kiranji agrees, of course.
1: Pokud Kiran souhlasí.
0: Then you can come with your phone, you just scan it and you will have the page for donation in euro, in Czech crown, in Hungarian forint, whatever.
1: Prostě když si naskenujete ten kód do mobilu, tak vám to otevře stránku, kde můžete zaplatit ať už eury, koruny nebo forinty.
0: So, thank you very much for your attention and for your time.
1: Tak děkuji vám za vaši pozornost a za váš čas.
0: And if you will and wish to support this project, Thank you very much.
1: A pokud byste to podpořili, tento projekt, tak děkuji.
0: Adio. Thank you.

0: Vishvaguru Mahamandaleshwar Shri Pujya Swami Tarpuriji Maharaja Ki Jai.
1: I'm very happy to see Kripapuri with us here.
2: Jsem velice šťastný, že tu s námi vidím Kripapuriho.
1: He is now in the, we shouldn't say it, but he is in the transition period.
2: Neměli bychom to říkat, ale také je v tom období přechodu.
1: Somewhere in between.
2: Někde mezi.
1: But he is happy to see Mahaprabhuji.
2: Ale je šťastný, že uvidí Mahaprabhujiho.
1: And we would like to thank him for all that he has done for all of us.
2: A chtěli bychom poděkovat za všechno, co pro nás udělal.
1: He says that it's his last Guru Purnima.
2: Říká, že je to jeho poslední Guru Purnima.
1: But the doctors already said long time back.
2: Ale to říkali doktoři už dávno.
1: But he's still sitting here.
2: A pořád tady sedí.
1: And now the doctors said one, two more weeks.
2: A nyní doktor říká jeden, dva týdny ještě.
1: But still we thank him for all the seva.
2: Ale děkujeme mu za všechnu sévu.
1: And I still wish to see you when I come back from India. So
2: a ještě se těším, že až se vrátím z Indie, že se zase uvidíme.
1: Not going so soon.
2: Ne, neodcházej tak brzo.
1: So, yeah. You have some strength to talk?
2: Máš sílu něco říct, mluvit?
1: Two minutes.
2: Dvě minuty.
1: Sit there.
2: Zůstaň sedět. Na dvě minutky sedněte, mikrofon, prosím.
3: Hari Om, drahí bratři a sestry.
2: Hari Om, dear brothers and sisters.
3: Jsem velmi šťastný, že jsem to ještě zvládl.
2: I am very happy that I have managed.
3: Bylo to těžké, ale velmi jsem toužil vás vidět.
2: It was difficult, but I was longing very much to see you again.
3: Vidět krásný ašram.
2: And to see this beautiful ashram.
3: Jsem velmi vděčný každému z vás za vašu podporu a modlitby.
2: I am very grateful to each of you for your support and for your prayers.
3: A samozřejmě vám všetkým, kteří jste nás sem přivedli.
2: And of course to all of you who have guided us here.
3: A kteří nás chráníte.
2: Who are protecting us.
3: A kteří nás budete vést po všechny další životy.
2: And who will guide us through all our lives to come.
3: Největší vděka nášmu Vishvaguruji-mu.
2: And the highest gratitude to our Vishvaguruji.
3: Je málo takých svatých čistých bytostí a doufám, že v budoucím životě se znovu stretneme.
2: Such great pure spiritual beings are very rare and I do hope I can meet him again in my future life.
3: Děkujem velmi pěkně.
2: Nechtěj příští život, zůstaň v míru.
3: Thank you. Děkujem.
2: Thank you.
3: Děkujem.

Někdo, kdo byl jeho studentem, chtěl by se podělit o něco? Nějak jeho přátelé?

0: Hariom, dear friends, dear brothers and sisters.
1: Hariom, drazí přátelé, drazí bratři a sestry.
0: We are really strange group.
1: Jsme opravdu zvláštní skupina.
0: First we listen from Tiakpuri how they bought the ashram.
1: Nejdřív jsme si vyslechli od Tiakpuriho, jak koupili ten ashram.
0: Now is something completely strange for me.
1: A nyní je pro mě něco úplně zvláštního.
0: But I'm very happy.
1: Ale jsem velice šťastný.
0: Because really it is important to tell such a good stories, such a good words to person still when he is with us.
1: Protože je velmi důležité tato krásná slova sdílet, říkat tomu člověku, dokud je s námi.
0: Because we are whole life in the somehow like a waiting room.
1: Protože celý život jsme v takové nějaké čekárně.
0: We wait for better moment.
1: Čekáme na lepší okamžiky.
0: We wait for tomorrow I will tell to that person what I think.
1: Čekáme, tak zítra tomu člověku řeknu, co si myslím.
0: But in the end we don't have a time.
1: Ale nakonec na to není čas.
0: In the end everything happens so quick.
1: Nakonec se to všechno stane tak rychle.
0: That we are surprised that we didn't have time to tell somebody that we love.
1: Jsme překvapeni, že nemáme čas říct někomu, že ho milujeme.
0: That we are thankful for something what he do for us.
1: A že jsme vděční za něco, co pro nás udělal.
0: And I think that illness sometimes is a great opportunity to reset.
1: A myslím si, že někdy nemoc je taková skvělá příležitost, jak se znovu, jak se pozastavit.
0: We learn from Vishwa Guruji that it is three point in our life when we turn to spirituality.
1: Od Vishwa Gurujiho jsme se naučili, že jsou tři okamžiky v životě, kdy se obracíme k duchovnosti.
0: First time is something around 14 years.
1: Prvním je něco, když mám kolem 14 let.
2: Thank you so much.
0: Thank you. And yes, of course. Yes, and good journey. Yes, we have a few times in life, a few points when we are able to change our life. First is something around 14 years,
1: tak
0: when we first time put a question meaning of life.
1: Máme takové okamžiky, kdy se ten náš život může proměnit. První z nich je kolem 14, kdy si poprvé začneme klást otázku o významu života.
0: Second time is when our friends.
1: A druhý okamžik
0: second time is when we are serious ill in our life.
1: Když jsme v životě vážně nemocní.
0: When our friends start to pass away.
1: Když naši přátelé začnou umírat.
0: And last time is when we passed away.
1: A poslední,
0: in that moment is too late to change anything.
1: Je, když my sami umíráme, ale v té chvíli už je pozdě cokoliv měnit.
0: And never wait for the better moment.
1: Nikdy nečekejte na lepší okamžik.
0: Because if we will wait for the better moment,
1: pokud čekali na to, až to bude lepší,
0: who knows what will be?
1: Kdo ví, co vlastně bude?
0: We wait. I must say one what really happens in my life.
1: Musím vám říct, co se děje v mém životě.
0: I was on the first summer seminar with Swamiji.
1: Byl jsem na prvním letním semináři se Swamijím.
0: It was in Rajac 1984.
1: Bylo to v Rajacu v 1984.
0: And you know, somehow happens that I walk alone with the Swamiji through the forest.
1: Že jsem šel se Swamijím sám lesem.
0: And Swamiji asked me different things, and in the end he asked me Do you want to wear orange dress?
1: Svamiji se mě ptal různé věci a nakonec se mě zeptal, chceš nosit oranžové oblečení?
0: And I said, yes, Svamiji, but first I want to finish school.
1: A já jsem řekl, ano, Svamiji, ale nejdřív chci dokončit školu.
0: And we walk peacefully till 10:30 when start lecture.
1: A tak jsme v klidu došli a došli jsme až v 9:30, kdy začala přednáška.
0: And on that lecture Swamiji start to talk one story.
1: A na té přednášce Swamiji začal vyprávět jeden příběh.
0: And you know that story because of that I will be short.
1: A ten příběh znáte, tak proto ho zkrátím.
0: It was a story about one farmer.
1: Byl to příběh o jednom sedlákovi,
0: who gave the eating and sleeping to some sadhu.
1: Který

0: nechal nocleh a nějak jídlo jednomu sádhovi.
1: And that Swamiji said to that man after a few days of being with him, okay, you are not old, but now you are passed in the next ashram. Go with me.
0: A ten Swamiji potom po několika dnech říká tomu sedlákovi, tak teď už jsi starší, teď už přechází do dalšího ashramu, tak pojď se mnou.
1: And that farmer say, oh, Swamiji, I would like.
0: A ten
1: but,
0: sedlák říká, moc rád bych, ale.
1: But.
0: Ale.
1: You know that Swamiji very like this but.
0: A víte, že Swamiji tohle ale měl rád.
1: But I need to marry my son.
0: A musím oženit svého syna.
1: Okay. Dobrá. After a few years, same Swami.
0: A po několika letech stejný Swamiji.
1: Came to the same house.
0: Přišel do toho stejného domu.
1: And ask, where is your father?
0: A ptá se, kde je tvůj tatínek?
1: And that young boy now married said, oh, he was working very hard for me. He arranged my marriage and after that passed away.
0: A ten mladý muž říká, no, on pracoval velice tvrdě, všechno zařídil moji svatbu a po té svatbě zemřel.
1: And that night that Swamiji was meditating.
0: A v noci ten Swamiji meditoval.
1: And tried to see where that farmer finished.
0: A hledal, kde ten sedlák skončil.
1: And he realized that that farmer is now the ox.
0: A uvědomil si, že teď je tím volem.
1: And he came to that ox and asked, look.
0: A přišel k tomu volkovi a ptá, říká mu, podívej.
1: Come with me in ashram and you will be free.
0: Pojď teď se mnou do mého ashramu a budeš osvobozen.
1: Yes, Swamiji, I would like.
0: Ano, moc rád bych, Swamiji.
1: But.
0: Ale.
1: Now my son have a lot of death. Debt.
0: Můj syn má teď mnoho dluhů.
1: And I want to help him.
0: A já mu chci pomoct.
1: And in that moment I was so laughing to that story.
0: A v té chvíli já jsem se k tomu příběhu velice smál.
1: Because I realized that a few minutes ago I said same things to Swamiji.
0: Protože mi došlo, že před pár minutami jsem Swamiji mu říkal to samé.
1: Yes, Swamiji, but.
0: Ano, Swamiji,
1: I want to finish school.
0: Já chci dokončit školu.
1: My school was 20, 25, 30 years. I don't know how long wait.
0: Já nevím, jak dlouho jsem pak čekal. 25.
1: Better than that farmer.
0: Lepší než ten sedlák.
1: But you know story. Every next time that farmer finish in the lower and lower, like a snake, he finish.
0: A víte, jak to bylo v tom příběhu? Ten sedlák měl vždycky nižší a nižší zrození, až se zrodil jako had.
1: But I want to tell you something that in our life we are always waiting for better moment.
0: No, ale chci vám říct to, že v našem životě vždycky čekáme na nějakou vhodnější příležitost.
1: And this situation today is so beautiful, so nice.
0: A ta situace dneska je tak krásná, tak milá.
1: Because we didn't wait for the next moment.
0: Protože jsme nečekali na další okamžik, další příležitost.
1: We make just now.
0: Učinili jsme to právě teď.
1: We make just do it.
0: Jenom prostě to udělej.
1: And that is important for our spiritual life.
0: A to je pro náš duchovní život
1: důležité.
0: We
1: learn from Vishwaguruji that yogi.
0: Učíme se od Vishwagurujiho, že yogi.
1: When go out of his house.
0: Když vyjde ze svého domu.
1: He never know. Maybe he will not come back.
0: Nikdy neví, jestli se tam ještě vrátí.
1: Not that you will die, but maybe you will go somewhere else.
0: Ne, že byste zemřeli, ale možná odejdete někam jinam.
1: And when you close your eyes.
0: Pak zavřete oči.
1: You never know when and how you will open your eyes.
0: A pak nevíte, kdy a jak ty oči zase otevřete.
1: And that is not phobia in the fear.
0: A to není ale potřeba se toho bát se strachem.
1: But for utilize on the good way our life.
0: Ale využít svůj život dobrým způsobem.
1: We don't have time for gossiping.
0: Nemáme čas na pomluvy.
1: We don't have time for I like him, I don't like him, I will tell later.
0: Nemáme.
1: We don't have time. That is the stupid things.
0: Čas na to říkat, toho nemám rád, toho mám rád, tomu to řeknu, neřeknu.
1: Imagine how many how much time we lose on that stupid things.
0: Představte si, kolik času vyplýtváme na těch hloupostech. Já taky.
1: I remember our friend Surya from Novi Sad.
0: Vzpomínám si na našeho přítele Suryu z Nového Sadu.
1: He was a chemist.
0: On byl chemik.
1: And he made a lot of invention.
0: A udělal mnoho vynálezů.
1: And before he ending his life,
0: než skončil jeho život,
1: he told to me,
0: řekl mi,
1: where I will finish that during the meditation I was meditating not the solving the problem of chemistry.
0: Kde já skončím, když jsem v meditaci vždycky řešil ty chemické problémy.
1: Because during the kriya, you know.
0: Během kriji, víte.
1: During the kriya you have so great idea, yes?
0: Máte vždycky ty nejlepší nápady.
1: Yes, yes. Ano. You solve problems during the kriya.
0: Během kriji vyřešíte všechny problémy.
1: So good idea come to you.
0: Přijdou vám takové skvělé nápady.
1: But kriya is not for that.
0: Ale na to kriya není. Na to kriya není.
1: Kriya is for something else.
0: Kriya je na něco jiného.
1: And really try to utilize our time.
0: Opravdu snažte se využít ten svůj čas.
1: And that is the main thing what really Vishwaguruji teach us.
0: A to je to, co nás Vishwaguruji učí.
1: How they say carpe diem.
0: Jak se říká carpe diem.
1: Yes. That is a very important thing. Not for the stupid things.
0: To je důležité, ne na hlouposti.
1: He love me, he's against me, that organization is not good, this organization is not good, etc., etc.
0: Tenhle mě miluje, tam mě nemají rádi, tady jsou proti mě, tady jsou se mnou, a tak dále.
1: In the end is only important what is in me.
0: Nakonec je důležité, co mám v sobě.
1: What I manage in my life.
0: Co jsem dokázal v životě.
1: Not material?
0: Ne materiálně hmotně.
1: Because they said that Alexander the Great.
0: Říká se, že Alexander Veliký.
1: When he passed away,
0: když umíral,
1: said,
0: tak řekl.
1: Put in front of my body doctors.
0: Dejte k mému tělu lékaře.
1: Cover me with the blanket.
0: Zakryjte mě dekou.
1: And put that my palm is open.
0: A nechte, ať mám otevřené dlaně.
1: Doctor will not help me.
0: Doktoři mi nepomůžou.
1: And I will not take anything with me.
0: A já si sebou nic nevezmu.
1: Only what we will take with us.
0: Jediné, co si sebou vezmeme,
1: is the wisdom.
0: Je ta moudrost.
1: Is spiritual grow.
0: Je duchovní růst.
1: And really what Avatar Puriji said.
0: A co říkal Avatar Puriji opravdu?
1: We expect that we will during our life passed away during our life have this atam gyan moksha. You know what Swamiji said?
0: Že během tohoto života získáme atam gyana. A víte, co říkal Swamiji?
1: Not wait for better moment, not wait after death.
0: Nečekejte na lepší okamžik, nečekejte až po smrti.
1: But now.
0: Ale teď.
1: And what means our spiritual development.
0: A co znamená náš duchovní rozvoj?
1: We just saw few minutes ago.
0: To jsme viděli před několika minutami.
1: When people want to be with you.
0: Když lidé chtějí být s vámi.
1: When people talk good about you.
0: Když o vás lidé mluví hezky.
1: And when really feel good in your present.
0: A když se cítí dobře ve vaší přítomnosti.
1: That means that we manage something in our life.
0: To znamená, že jsme v životě něco dokázali.
1: Sri Dipna Bhagavana ki jai.
2: It was a very beautiful 3 weeks.
0: Byly to velice krásné 3 týdny.
2: And felt like at home because it is our home.
0: Cítil jsem se tu jako doma, protože je to náš domov.
2: We'll miss all of you, but we'll take all of your love to Gurudev and all of your pranams to Gurudev.
0: Budete mi všichni chybět, ale všechnu vaši lásku a pozdravy vezmu ke Gurudevovi.
2: And I'll be back in 1 week.
0: A za týden jsem zpátky.
2: So we will see each other very soon.
0: Takže se velice brzy zase uvidíme.
2: Till then, enjoy with Mahamandalesh Swami Vivek Puriji Maharaj.
0: Tak zatím se radujte s Mahamandalesh Swami Vivek Purijim.
2: Enjoy with yourself.
0: Radujte se sami se sebou.
2: Don't be too mean to yourself.
0: Nebuďte na sebe příliš přísní.
2: Smile more.
0: Více usmívejte.
2: Be happy.
0: Buďte šťastní.
2: And enjoy life.
0: A užívejte si života.
2: Guru Kripa hi kevalam. So when we have Gurudev's Kripa, when we have Gurudev's blessings, then us disciples are in that ultimate bliss.
0: Když máme Gurudevovo požehnání, Guru Kripa, tak my žáci jsme ve svrchované blaženosti.
2: And I'll bring some good prasad for you from Gurudev.
0: A já vám přinesu nějaký dobrý prasad od Gurudeva.
2: So much love.
0: Tak mnoho lásky.
2: Many blessings from Gurudev.
0: Mnoho požehnání od Gurudeva.
2: And exactly in 12 hours or something I will be already up.
0: A za 12 hodin už budu někde nahoře.
2: So, see you in 1 week.
0: Takže se uvidíme za týden.
2: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahenmahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti hi Sadgurudev Bhagavan ki jai. Aap sab bhakto ki jai. Har namah.

0: ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému ja.
0: Salutations to Shri Alakpuriji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Shri Alakpuriji Siddhapit Parampara.
0: My dandavat pranam to Abhidhavad Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwara Paramahansa Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Gurudevovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayanam všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, to co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení.

0: atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
1: That's why unity is very important.
0: Proto ta jednota je velmi důležitá.
1: Especially in the time where it is said viprit kale vinasha buddhi, which means in times of despite and times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
0: A zvláště v chvíli, kdy se říká o to, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
1: And Kali Yuga is full of that.
0: A Kali Yuga je tohoto plná.
1: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
0: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
1: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
0: Ale to je jenom tehdy, když vy Shakti sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
1: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
0: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
1: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
0: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
1: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
0: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
1: But God gave us something which other creatures do not have.
0: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
1: Something in between our two ears.
0: A to něco je mezi našima ušima.
1: Which is?
0: A to je?
1: Brain, buddhi.
0: Mozek, buddhi.
1: You know why God gave us two ears?
0: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
1: Any guesses?
0: Zkuste si tipnout.
1: Put information in one and throw it out the second one, no?
0: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
1: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
0: Ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
1: But most of the time we bypass the processing part.
0: Ale my často vynecháme to vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
1: That's why the awareness is missing in us.
0: Chybí nám vědomí, bdělost.
1: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
0: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
1: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
0: A which is dangerous. Když sedíme a někdy se to stane dokonce, když řídíme auto.
1: That's a, I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that and you're awake, you're driving, but you don't realize anything and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
0: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátíte zpátky. Aha, já vlastně řídím.
1: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
0: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
1: You just zone out and then you are not sleeping. You are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
0: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
1: That's why awareness is very important.
0: Proto bdělost je velice důležitá.
1: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
0: Cokoliv, co děláme, mělo bychom to dělat vědomně, bděle.
1: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
0: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
1: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind Some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
0: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
1: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
0: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
1: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
0: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
1: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
0: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
1: How many of us are truly aware of what is happening around us?
0: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
1: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
0: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
1: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
0: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
1: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
0: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
1: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I'm like, yeah, yeah.
0: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
1: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
0: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
1: If we are studying, our focus on the studying.
0: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
1: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
0: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
1: Social media, everything other people handle. I'm much more free now. It feels much more relaxing.
0: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
1: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
0: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
1: Because you are much more aware of what is happening around you. You can observe things much better. It's much less of distraction. It's easier. It's just much easier.
0: A je to mnohem jednodušší. Jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě. Vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
1: You know what's the easiest technique to fall asleep?
0: Víte, jaká je nejsnazší technika, jak usnout?
1: Do meditation and mala.
0: Začít meditovat s málou.
1: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
0: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
1: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
0: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
1: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
0: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, to bdělost je důležitá.
1: Awareness towards the certain thing that we are doing.
0: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
1: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
0: Seva je tady, ale je tady i ta bhava.
1: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
0: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
1: Are we doing it with bhava, or are we just doing it for the sake of doing it?
0: A děláme to z bhava, nebo to děláme jen, aby to bylo?
1: Doesn't matter what.
0: Ať už je to cokoliv.
1: Because without bhava, that seva is

0: incomplete.
1: Protože bez bhava je ta séva neúplná.
0: Without the devotion,
1: bez oddanosti,
0: the bhakti, the sadhana is incomplete.
1: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
0: And without faith and understanding and surrenderness, it's also incomplete.
1: Bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
0: Because this mind is the one who is restless, not the body.
1: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
0: The atma is always in peace.
1: Atma je vždy v míru.
0: But the mind makes it restless.
1: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
0: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
1: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
0: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
1: Už celá sobota uplynula.
0: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
1: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
0: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
1: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle, a já řeknu dobrá.
0: That's why I like less of planning and just going with the flow.
1: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
0: Because plans never work.
1: Protože ty plány nikdy nefungují.
0: I tried that a lot.
1: Zkusil jsem to hodně.
0: Planning trips, planning this, planning that.
1: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
0: And if things don't go according to plan, then.
1: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
0: Disappointment.
1: Pak přišlo zklamání.
0: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
1: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
0: But me personally, I go day by day.
1: Ale já osobně to beru den za dnem.
0: Because this is not permanent.
1: Protože tohle není trvalé.
0: Nothing is.
1: Nic není trvalé.
0: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
1: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
0: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
1: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
0: When do you all see each other?
1: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
0: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, it's Gurudev.
1: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
0: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
1: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
0: And that's why unity is very important.
1: Proto jednota je velmi důležitá.
0: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
1: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
0: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
1: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
0: That's why being united and sticking together is really useful.
1: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
0: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
1: a bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
0: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
1: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
0: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
1: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
0: Four brothers go in different directions.
1: Čtyři bratři se rozejdou do různých stran.
0: Maybe see each other once a year for some festival.
1: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
0: In the house itself, everyone has their own rooms.
1: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
0: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know. Kids wants to eat something else, they will just order on Wolt. Done.
1: I když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Bolt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures, which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
1: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
0: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
1: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
0: Four of us.
1: Byli jsme tam čtyři.
0: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
1: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
0: Talked a bit.
1: Povídali si.
0: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
1: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
0: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
1: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
0: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
1: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
0: So even the space where we are living, it should be open.
1: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
0: As many walls, that many barriers.
1: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
0: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
1: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
0: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
1: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
0: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
1: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
0: Or anything. What holds us together is the love.
1: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
0: The bhava.
1: Ta bhava.
0: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
1: A to znamená, miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
0: And if we can love someone else that much, as we love ourselves, that also makes a change.
1: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
0: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for

0: one should be loved because they also have that atma within them, and where there is atma, there is paramatma.
1: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma, a kde je atma, tam je paramatma.
0: Now this time is still very good.
1: A v této době je to ještě dobré.
0: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
1: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
0: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
1: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
0: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
1: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
0: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
1: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
0: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
1: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
0: And then what did Lord Krishna say?
1: A co říká pán Krishna?
0: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya sujatmanam sujameham. When dharma is affected.
1: Říká, že když je dharma ohrožena.
0: When dharma needs protection.
1: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
0: When dharma turns into adharma.
1: Když se dharma mění v adharmu.
0: Then I shall incarnate.
1: Tak potom se inkarnuje.
0: But who protects the dharma?
1: Ale kdo ochraňuje dharmu?
0: Us.
1: My.
0: Dharmo rakshati rakshataha. The one who protects dharma, dharma will protect that.
1: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
0: But if we all are adharmis, then what will happen?
1: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
0: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Shri Ram was known as?
1: A proto Bhagavan Shri Ram byl znám jako?
0: Dharmaraj was also Yudhishthira and also Bhagavan Shri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
1: Jako Dharmaráč neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
0: You know what's a darbar?
1: Víte, co je to darbar?
0: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
1: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
0: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
1: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
0: So in Ayodhya, Bhagavan Shri Ram had his Rama darbar.
1: A tak v Ayodhi měl i Shri Rama svůj Ram darbar.
0: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
1: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
0: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
1: A to je zase to, o čem jsme mluvili ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
0: Living and dedicating the life for others.
1: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
0: The king, the saint.
1: Král, světec.
0: Their own lives are not for themselves, it is for others.
1: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
0: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
1: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
0: Not much.
1: Ne moc.
0: For personal time, there is no personal time.
1: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
0: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
1: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
0: Because our life is for all the people.
1: Protože jeho život je pro druhé.
0: That's how life is.
1: Takový by měl být život.
0: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
1: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřeba rozhodnout.
0: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
1: A už byl jednoho dne

0: Večer tak Ráma poslal Lakšmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká, nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
1: Lakšman went outside, looked around, no one. Bhagwan, all done, everyone are sorted for today.
0: Lakšman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
1: But Bhagwan Ram knew everything, so no, there is still someone.
0: Ale Bhagwan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
1: Go check properly.
0: Jdi a pořádně to zkontroluj.
1: Lakšman goes outside and he sees a dog.
0: A Lakšman vyjde ven a vidí tam psa.
1: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
0: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
1: Did you come to see Bhagwan Ram?
0: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
1: Yes.
0: Ano.
1: Please come, he's waiting for you.
0: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
1: He goes inside and he bows down.
0: A on vejde, pokloní se.
1: Now don't ask me how did dogs talk at that time.
0: Neptejte se mě, jak se s tím sem domluvili v té době.
1: But at that time humans were huge, so anything is possible.
0: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
1: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
0: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
1: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
0: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
1: You see how good we are.
0: Víte, jak na tom jsme dobře.
1: But you can learn something from Shivji's family.
0: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
1: What is the mode of transport for Ganeshji?
0: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
1: Mouse.
0: Myška, myš.
1: What does Shivji have around his neck?
0: A co má Shivji kolem svého krku?
1: Snake.
0: Hada.
1: Snake likes mouse.
0: A had si pochutnává na myši.
1: Yeah, the favorite food of snakes is mouse. Yeah,
0: protože hadi loví hlavně myši.
1: Then what is the mode of transport of Kartike, the brother of Ganesh?
0: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
1: Peacock.
0: Na pávovi.
1: Peacock likes snakes.
0: A pávy jedí rádi, jedí hady.
1: We know because we have peacocks in Jordan and we have snakes also in Jordan, so.
0: Máme pávy v Jordanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
1: Then what is the mode of transport of Mata?
0: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
1: Tiger, lion.
0: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
1: That one eats peacocks.
0: No a ten si rád pochutná na pávovi.
1: And the mode of transport of Shivji?
0: A na čem jezdí Shivji?
1: Nandi.
0: Na Nandim.
1: Also can be eaten by lion easily.
0: A i toho býka si uloví ten lev.
1: But still they all live in that same space together without harming each other.
0: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
1: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
0: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
1: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devatas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
0: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
1: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
0: To znamená Bůh všech bohů.
1: You know why?
0: A víte proč?
1: Because in every family there is one or two being worshipped.
0: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
1: Vishnuji, Lakshmiji, two.
0: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
1: Then you have Indra Bhagavan.
0: A máme Bhagavana Indru.
1: Then you have Agni, fire.
0: A Agniho, oheň.
1: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
0: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
1: But in Shivji's family, look.
0: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
1: Shivji is worshipped.
0: uctíváme Shivu.
1: His wife Parvati is worshipped.
0: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
1: His son Gajananji is worshipped.
0: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
1: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
0: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
1: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
0: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
1: The brother of Ganeshji, Kartike, is worshipped.
0: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
1: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
0: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
1: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
0: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
1: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
0: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
1: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
0: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jak tak jako Shivova rodina.
1: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
0: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
1: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
0: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
1: So, Bhagavan Sri Rama then asked the dog, what do you want?
0: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
1: Justice, my lord.
0: Spravedlnost, pane.
1: What happened?
0: Co se stalo?
1: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
0: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mně kamenem a já z toho krvácím.
1: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
0: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
1: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
0: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
1: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
0: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
1: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
0: A pán Rama se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
1: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
0: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, když se neschodne zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
1: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
0: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
1: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
0: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
1: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
0: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
1: So suddenly from having nothing, he had everything.
0: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
1: Being the main person, the main priest.
0: Stal se hlavním knězem.
1: Many perks come with that.
0: Mnoho obálek s ním přišlo.
1: He got an elephant, not a pope mobile.
0: už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
1: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
0: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
1: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
0: A když dostane, se vám dostává víc, než jste čekali, víc, než potřebujete, tak co přichází?
1: Hmm? Pride.
0: Pýcha.
1: Hmm. Aham, me.
0: Aham, já.
1: Then the ministers and everyone question Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
0: A ty ministři a ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
1: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
0: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
1: They called the dog.
0: A tak si zavolali toho psa.
1: And they asked the dog, why did you give this punishment?
0: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
1: The dog said, Bhagavan, in my previous life, I was the priest of that temple.
0: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
1: And because of this ego boost,
0: a protože mi tak narostlo ego,
1: and my karmas,
0: a kvůli své karmě,
1: and what all I did,
0: a co všechno jsem udělal,
1: this is who I am.
0: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
1: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
0: A tomu žebrákovi to došlo a tak se sepětým říkala, takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
1: More than anything is forgiveness.
0: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
1: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
0: Když odpouštíme lidem, není to kvůli nim, ale kvůli sobě.
1: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
0: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
1: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
0: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
1: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
0: Nemusíte se na ně nutit do úsměvu, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
1: And then see and feel that peace which we get inside.
0: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
1: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
0: Je těžké odpouštět.
1: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually slowly with time try to forgive them because that will bring peace within.
0: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
1: So then the dog forgived that priest.
0: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
1: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
0: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
1: But still that beggar was much happier than being as a priest.
0: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
1: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, phal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
0: A tak, jak říká pán Krišna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
1: So today we discussed unity,
0: a tak dneska jsme mluvili o jednotě,
1: love,
0: o lásce,
1: forgiveness,
0: o odpouštění
1: and
0: a
1: devotion, surrenderness.
0: O danosti.
1: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahen mahesha go brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alapurji mahadeva ki devata devdeshwar mahadeva ki shudip narayan bhagavan ki jay hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। आप सब भक्तों की हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।
2: Yeah.